vítr troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: noc s hvězdou.
1: Jindřich Mošná byl už hezky stár, když jej po smrti Karla Šimanovského pasovalo členstvo Národního divadla za starešinu Zlaté kapličky. Na té poctě si Mošná nesmírně zakládal. A tuž čistá jasná umělecká zpráva angažovala Marii Ryšavou a vyšlo najevo, že umělkyně je o 3 měsíce starší než Mošná. Do Mošny, jako když uhodí, k vydržení s ním nebylo, že přešla podsta z jeho hlavy na šediny kolegyně. Kde jen mohl, rozlobeně utrousil.
2: Není to pravda, že Ryšava je tak stará. Ona si ty 3 měsíce jenom přidává, aby mě dopálila.
1: Ve vestibulu před denní pokladnou stávala před léty dřevěná lavice a každý den před zkouškou sedávali na jednom jejím konci Jindřich Mošná, na druhém Marie Ryšavá a ani nedutali. Celá léta tak sedávali a slůvka spolu nepromluvili. Mošná nezáviděl paní Ryšavé umělecké úspěchy, ale nemohl zapomenout, že je starší než ona, hněval se. Připravovala se Tylová hra Paličova dcera, níž Mošná hrál nezapomenutelně hrobníka Melichara. Výjev, kdy se po dlouhých letech shledává z Ameriky se vracejícím synem, podával Mošná tak hluboce lidsky, že nejen sám se pokaždé doopravdy rozplakal, ale že i všechny své spoluherce pohnul k slzám. Byla generální zkouška v kostýmech a maskách. Mošná potkal před začátkem zkoušky na jevišti paní Ryšavou, která hrála úlohu plátenice Šestákové, a tak se zadíval na její zvonovou krinolínu a na nakadařené její vlasy na spáncích, že si připamatoval, aha, ona hraje ve všech 5 jednáních, já jenom v prvním a posledním, to se musím notně vytáhnout, aby mě nepřikryla. A myšlenka ho tak zaujala, že ve scéně shledání zapomněl plakat. Když spadla opona, přistoupil k němu Eduard Vojan, hrající Paliče, a řekl, tati, to chcete tu scénu změnit? Vždyť vy jste dnes neplakal. Mošná se zamyslel a pak vykřík.
2: A panu nahoru, znova zkoušíme ještě jednou, vždyť já neplakal.
1: Jednání se opakovalo a Mošná se rozplakal, že všichni účinkující jeho mohutnému výkonu hlasitě zatleskali. I paní Ryšavá přišla gratulovat a řekla, Mošničko, já hrávala Paličovou dceru ještě s Josefem Kajetánem Tylem. Jakou by měl radost, kdyby mohl vidět, jak krásně si v roli hrobníka počínáte.
3: Mošná se pyšně napřímil, nadhodil na rameni hrobařskou lopatu, pak ale svraštil obočí a rozmrzele zavůlal. Mošná, tomu ona nerozumí, na to je moc starý.

vlastně tady minule vyprávěl, co jsme vyváděli na jevišti při Synu lovci medvědů od Karla Máje. A já bych to mohl vyprávět, o Synu lovci medvědů by se dal udělat seriál celoroční. To by mohly být další sňatky z rozumu. Ale protože tam se to navyvádělo strašně moc. Tam je souboj. Vzpomenete si, kdo to čet? A jak vidím všichni, samý inteligent kolem mě. Tak tam je takový souboj, kdy Shatterhanda přivážou za ruku ke stromu a jedno Indiana za ruku ke stromu. Takže mají jenom jednu ruku volnou na sebe. A Shatterhand, protože je gentleman, že jo? Němec, Karel Máj, to napsal jako obrovskou oslavu německého gentlemanství, tak se dá přivázat za pravou ruku, aby měl jenom levou volnou. A ten Indian má tomahawk nebo něco takového, už nevím, co má, a Shatterhand odhodí nůž a jde na něj pouhou pěstí, protože už jméno Shatterhand, víte, co to znamená. Kdo to neví, ať se neptá, to nevím. Ale je to něco s rukou. Prostě gipsová ruka, Shatterhand. Přiváže se tedy to a jdou proti sobě a ten Shatterhand toho Indiana vomráčí. Dřív, než ho může rozseknout, tak ono vomráčí. Indian vomráčený, že ho přijde k sobě potom a teď vyděšený, protože běloch, to je urážka strašná, tak mu říká potupa, jsem potupen před zraky svého kmene, dovol mi, abych zaspíval své pohřební písně, já musím zemřít. A Shatterhand mu to říká, žádná potupa, já jsem Shatterhand. A ten se zaraduje, že jo. Říká, tak fajn, tak to není potupa, protože od takového hrdiny dostat přes zubu je naopak. To je naopak tedy. Lahůdka úplná. A tím to je všecko vyřešený a nastane tam takový to, takový oslavy a tak, a i vypíjenda nějaká, myslím, že tam byla tedy a tak. A tohle to hráli na jevišti Shatterhanda, tedy, jak už jsem tady říkal, minule hrál Willem Pfeiffer.

0: A to Indiana hrál právě kolega Štěpán Zemánek z Brna, ze Státního divadla. A to už hráli asi po 15. a ten omráčený Indián přichází k sobě a říká zase tu normální větu: dovol mi zaspívat pohřební písně a musím zemřít. A najednou ten Pfeiffer ďábel, Old Shatterhand, mu řekl: no prosím, zaspívej své pohřební. A teď jsem si tedy pochutnal na nádherným výjevu, kdy Štěpán Zemánek nejenže nestratil nervy a pohřební písně zaspíval, ale tančil. A jsem poprvé viděl... No byl sám na jevišti, my jsme odešli se převlíkat a vrátit čistý kostýmy a suchý hlavně a tak. A to byl veliký výkon Štěpána Zemánka. Jsem poprvé viděl a slyšel indiánský pohřební písně. Překrásný.
1: Tak další dotaz, prosím.
2: Zde.
1: Prosím.
2: Takové historky se často vypravují, ale vždy jsou jaksi z minulosti. Dějí se podobné věci na jevišti i dnes?
1: No tak já bych nerad se dotkl současna našich divadel, ale doufám, že jo. Doufám. Ale máte pravdu v tom, že tohle jsou vždycky historky, které se vypravují. Já sám jsem některé historky slyšel už v několika verzích. Třeba tu slavnou, jak Václav Vidra osvobodil Husa jako Zikmund, když se sázel s Voskovcem a Verichem, že osvobodí Husa, tedy on, že osvobodí ten den Husa, a oni byli v lóži. A skutečně Václav Vidra tam, kde jako císař Zikmund má na koncilu v Kosnici vstát a Husa odsoudit, tak mu řekl: si volný. Odejdi. A byl z toho veliký malér, pak ho kolegové zachraňovali tím, že tvrdili, že to byl nervový šok a tak dále. Ale tohle sám bych se neodvážil vyprávět, protože, jak říkám, už jsem to já slyšel v několika verzích, čili nevím, která je pravdivá, ale i Verich mě to líčil takto, který prý u toho byl. Ale jiný případ vím, to Miloš Kopecký hrál v Psohlavcích starýho Choda Hrubýho. A ten z protestu z takovýho udělal to, že když Chodové jsou před tím císařským soudem v Praze, tak starý Hrubý, tento jeden z největších revolucionářů psohlaveckých, v podání Miloše Kopeckýho na konci soudu klek a odprosil. Řekl: pane Rado, my už to víckrát neuděláme. A to udělal prostě proto, že nenáviděl tu roli, která jistě je krásná, ale není, měl on pocit, že není pro něj, a chtěl se jí z takového trucu zbavit a udělal takový zoufalý gesto. A povedlo se mu to, zbavil se té role. Prozradil se jako výborný charakterní herec a dostal za to Lomikara potom. Takže příštím potom už hrál Lomikara.
3: Já jsem si jednou připravil brept a aby bylo jasný, že to mám připravený, tak jsem to řekl předem inšpicientovi, jsem řekl: helejte, a to bylo v Lucerně, já jsem hrál dokonce v Lucerně, France, pana France, a vrchního hrál pan Marvan. A Franc
4: přibyl... To bylo v Národním, ne v Lucerně.
3: To bylo v Národním, samozřejmě, já jsem... To je hra, jo, v Lucerně. To je hra. To je já jsem hrál to. A Franc přibíhá na jeviště a křičí na vrchního, tedy na pana vrchního křičí: poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. Jo? A oni spolu pak vybíhají ven. To je taková jako poslední věta té scény. A já jsem říkal inšpicientovi: dávejte pozor, já místo rychtáři reptat, řeknu reptáři rychtat. Aby bylo jasný, že jsem se nepřeřekl. A vběh jsem a na pana Marvana jsem tedy poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat. Úplně jsem to vypích tedy ještě navíc. A normálně jsme vždycky odbíjali ze scény, tentokrát mě vzal za límec a nesl mě z toho jeviště. A cestou mi říkal: lumpe, sičáku, jo. Nejhorší.
5: Ano. Chtěl bych se zeptat, jestli jste někdy dostal na jevišti škytavku.
3: Aha. No jo, tak to je typický dotaz posluchače Damu, který jako budoucí milovník má zájem, aby nedostal škytavku v Romeovi. No, já jsem měl dlouho takovou teorii, že škytavku a jiný tělesné neduhy nelze na jevišti dostat, že zajímavý na jevišti, že přejde i bolení hlavy nebo zubu a tyhle věci. A študoval jsem to a tak, jo, sleduju to a skutečně to přechází, tyhle ty drobné věci, čili škytavka nehrozí. Ale viděl jsem to, zažil jsem to na Ochotnickém jevišti, protože já mám takovou teorii, že všecko, co se na divadle děje, si dovedu představit, ale Ochotnický divadlo je kýžené prostředí, kam chodím rád, protože tam se ještě můžou stát věci nepředstavitelné. A já jsem viděl právě představení Vojnárky, kde sice nenastala škytavka, ale já to můžu říct, protože já jsem ochotník a nemám AMU ani konzervatoř, čili já se k tomu hrdě hlásím, k této tradici. Tam hrála jedna dáma Vojnárku a při tragickým, takovým ostrým, dramatickým dialogu s Antonínem dostala záchvat kýchání. A kdyby kýchla jednou. A to je takový to kýchání, který prostě se dostaví, jo, a trvá. A teď ona s Antonínem mluvila a tamhle bylo hlediště a Valenský tak cudně udělal pčuk. A zase pčuk. Vždycky takhle stranou, jak si kýchla. Ano, těch kýchnutí bylo asi 9 nebo 10. A to bylo vůbec vzácný představení, protože tam třeba nakonec Antonín Haulů se zastřelí bambitkou na dvoře u starého Vojnára, že? Tedy u Vojnárky na statku. A já to náhodou znám, protože já jsem hrál v Národním divadle Martina Pohonče, což mám být sice mladý kluk, ale v Národním divadle je mládí velmi relativní pojem. Tak já jsem tam hrál Martina Pohonče, alternoval jsem to s Joškou Pérem a tam vím, že Antonín se pouchne, padne a teď se seběhne lid obého pohlaví, že jo? A tohleto drama je tam. A tam je taková situace, kdy Vojnárka říká, odneste ho. Načež tady Vojna říká, snad bys nechtěla, jako v domnění, že tohleto. A vás říká, ne dostatku do chaloupky. A pak vás budu poslouchat až do smrti. Asi 5 vět a padá opona, je konec celý hry. No a samozřejmě to Antonína na ten pokyn, odneste ho, se nereaguje, protože za chvilku spadne opona a dohrává se to už nad ním. Leč. Při tom též ochotnickém představení hoch, který hrál Martina Pohonče, když slyšel, odneste ho, tak iniciativní mladý herec, že jo, skočil k Antonínovi a vzal ho za jednu nohu. Tedy v domnění, že ostatní se chopí ostatní končetin, jo. A teď viděl, že nikdo nejde. A bylo mu zas blbý tu nohu pustit. Tak ji prostě držel, dokud to nedohrál. Když to vidíte, ten dvůr, tu tragédii tam a ten kuk s tou nohou, tak nešťastný byl. No, to se stane jenom, to může být jenom na Ochotnickém divadle. Proto já miluju tahle ta představení. A o čem se nechci dotknout ochotníku. Já jsem sám jednou režíroval ochotnickým představení 11. přikázání. A celý for je v tom, že odjede manželka a manžel okamžitě si zezve partu, má už tam pozvaný kamarády a to. A já jsem jim tam nerežíroval, tak ona odchází a on ještě s hlasem plným lásky doprovází do předsíně a miláčku a tohle, to a tohle. A když zabouhnul dveře, tak dovnitř. On už se vrací s vínem a se skleničkama, už to má nachystaný někde v koupelně a už to tam má to. Na Češ byla premiéra a tam na Ochotnickém divadle neexistuje takový funkce jako inšpicien nebo rekvizitář, jo. Ta dáma odjede tedy, on vletí do zákulisí, že jo, loučí se s ním, ty hlasy doznívají, má se vracet s tou flaškou a najednou já slyším, ježišmarja, flaška, kde je flaška, ono to. A desítky hlasů lítali a honili se, tady byla flaška, skleničky to. A teď nemohli najít tu flašku, tak on udělal neuvěřitelnou věc. Vyběh na rampu a do lidí řekl, hned to bude. A vlastně se vrátil. No, to prostě nevymyslí. Tak to je asi k těm historkám. No jistě, že se to děje, ale ono vždycky s odstupem to potom naroste trošku a vybarví se to.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze stanu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor stanu, a světe div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost Cetin až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v pražském rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením stan si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: Já jsem chtěl o tom Jičínsky vyprávět jednou příběh do divadla. No tak já jsem to nezadil, já jsem Jičínskýho znal jako entuziastický student, který ho neustále sledoval na divadle, že jo? Já jsem chodil pilně do divadla. A jednou příběh do šatny na poslední chvíli a v rozčlení nasadil si paruku glacnu, teda jak my říkáme, čili
2: pleš,
1: že ano, a marně hledal fousy, říkal, kam mě ten uličník dal, hledal ty fousy, tak v poslední chvíli, když už na něj zvonili, tak popar černou tušku a ty fousy si namaloval pod nos, takový zdvížený. A přišel na jeviště a bylo mu divný, proč kolegové obracejí zády k publiku a smějou se, poněvadž on měl jedný fousy namalovaný a druhý měl na čele. A tam měl přišpený. A pak ještě o něm ta krásná historka, teda pravdivá, no, dneska historka. To byl, či to nebyl
3: Jiráskův
1: Žižka. No. Tam v posledním aktu a tam hrál dvě role Jičínský.
3: Že jo? No, on hrál v prvním aktě toho kněze Korandu,
1: který padne,
3: je mrtvý a v
1: posledním
3: hrál epizodu Jana Roháče.
1: A Jan Roháče z Dubé. A v posledním aktu právě přišel k umírajícímu Žižkovi, to byl Václav Vidra, že jo? Už slepej Žižka umírá a přišel k němu a říkal, to jsem já, bratře Žižko, Koranda. Teď se uvědomil, že Koranda je dávno mrtvej z prvního aktu a říkal, to již, abys tomu rozuměl, Koranda Roháč. Najednou tím konverzačním tónem, rozumíš? On to přece konverzační herec, víte. No.
3: Když jsme u toho Žižky, tak to se stalo přeci, to hrál Vojta. Vojta hrál Žižku.
1: Ano.
3: A zapomněl si na voko pásky. Uher cinknul, že ho vytáhli v oponu a on seděl, okolo byli bratři husité a teď začali, říká, Vojto.
1: On přichází s průvodem.
3: Vojto, páska.
1: A Boháč mu pošeptal.
3: Páska, kde máš pásku?
1: Kde máš pásku na
3: a ten Vojta začal nervózně a začal střídavě mouřit levý a pravý voko. A pak říkal, já jsem vlastně nevěděl, v tom rozčílení mě nenapadlo, na který to voko byl vlastně Žižka slepý.

0: Noc plná hvězd.
1: Mistře, přece mě v tom nenecháte samotnou. Přisadněte si ke mně a zaspíváme si spolu.

za vteřinou krajují můj pecem chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

kráčet od někud někam. A je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé. Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvalech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil, sud věji, ach, sud věji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle.

0: Je čas zasévat na poli a je čas na poli sklízet. V podloubí Šternberského hradu u stěny a lavice sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. V druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.
1: Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: Posluchač se ptá na hru anglického autora Wolfa Mankowitze Expresso Bongo, kterou Verich chtěl koncem 50. let uvést, ale nakonec z realizace sešlo.
2: No to je anglická hra, to je výborná hra, já se to bojím hrát. No tady jsme u toho, podívejte se. Je pochopitelný, že u takového divadla, jako je naše, v první řadě člověk to divadlo musí mít rád, když tam jde. A lidi, kteří to nemají rádi a chodí tam, dají blbost, to tam nemají, slučují ti nám. A jsou takový lidi, kteří to rádi nemají a chodí tam a teďka poslouchají, co by tam mohli říct z toho. No tak já jsem, mám v tom zkušenost, tak já jsem, než já tam něco řeknu, tak si to dvakrát převalím v hlavě, aby tam nebylo něco, co by mohl někdo obrátit jako rukavici a dát pravou rukavici na levou ruku, že ano, což je, to je taky jeden způsob. Ale například já tam říkám jednu věc. On říká, a co ráno? Říká, že ráno snídám kaviara šampaňské. On říká, o mistře, vy snídáte šampaňské? Já říkám, ono není nic dražšího. No a pak to jde dál, já říkám, buď to, že piju suchoje, nebo sladkoje, nebo polosuchoje, a že to nosí za mnou z pokoje do pokoje, protože piju, já snídám bez toje. A on říká, pak jedete do troje, že podívat se do zoje. A já říkám, ano, nedávno jsem tam padl do hnoje. A on říká, oje. No tak jsem se dozvěděl od jednoho vynikajícího muže, že o tomto mém vtipu byla velká diskuse, nebo jiný vynikající muž to by tam byl, a říkal, že narušuju celostátní cenovou politiku. Že škodím lidově demokratickému režimu, neboť tam denně říkám lidem, že je u nás draho. No jo, no, tak na to jenom jedna jediná odpověď. Ať takovej vůl tam nelez. Protože když může najít tomhle tom, jako tenhle úmysl, no tak potom, když kejchnu, tak to mě musí zavřít, protože to třeba řekl, že jsem jak mě na něco nadával, až mi nebylo rozumět. Že? No a potom, když se odstne, člověk má v rukách hru, která je kontroverziální, což je pro divadlo to nejlepší. Vždycky je pro divadlo dobře, aby hrálo takovou hru, o které se mluví. No nemluví se o hrušce, která je, o hrušce se nemluví, která je normální. Mluví se o hrušce, která má, aby mohli říkat, ta má chuť jabka, ta má, potom vždycky se mluví o tom, co je tak zajímavý, že na to může být několik pohledů. No když člověk hraje, když divadlo hraje takový hry, že tam říkají, co tam hrajou? O, ani nevím. A byl jsi tam, jo, o čem to je? No, ona tam přijde, on odejde. Ona tam nebyla. Já nevím, já jsem o přestávce potkal kádrovýho, tak jsem šel domů. Tak. Ono je pochopitelně, že divadlo má hrát kontroverziální věci. No a když potom takovou věc dostanete do ruky, jako Espresso Bongo, no tak a znáte tyhle ty poměry, no tak pak člověk váhá, má-li to hrát nebo nemá-li to hrát, protože jestli tady nejde o publikum vůbec, tady jde o určitý kruhy, který to můžou vykládat tak či onak. No tak já jsem před 5 lety to dělal velmi odvážně a pak jsem do toho šel a věděl jsem, že si svou věc uhájím. Já jsem dnes unavený. Po 5 letech já už fyzicky unavený a mentálně zasedat za stůl s lidmi, o kterých napřed vím, že nemají smysl pro humor. A a že se napřed rozhodli, co slyšeli. A sedět s ním a říkat jim, že to tam není. No už to nebaví. No tak prostě přemýšlím, máme hrát to espresso bongo nebo nemáme. Ačkoliv to je, jak říkám, tyhle hře, to není nic proti ničemu. Ale dalo by se to vykládat třeba, že přijde někdo a řekne, co nám to říká. Já nevím, jaký má ucho. To nám zakázala jedna kulturní referentka, nám vyškrtala všechny citáty Shakespeara. A když jsme mi dělali něco na Štvanici, protože my v Praze dvě to můžeme říkat, ale Štvanice to už je. To už je jiný dožectví. Tam už je jiné dože. Tak tam to zase... No tak tam vyškrtala všechny věci z toho. Bývalá učitelka. Tak pak jsem jí volal a říkal jsem, no teď to jsou ale všecko, co jste vyškrtala, jsou citáty ze Shakespeara. Byla dlouhá pauza a pak řekla, no ale tam to nebylo napsáno. Tak já jsem vám milostivá paní, já vám k Vánocům pošlu vázaného Shakespeara. To je velmi dobré čtení. Nebo na mě řekla, abych ji neříkal milostivá paní. Tak se mi toho Shakespeara neposlal.

0: A jako vždy i dnes pro něj hlavní je ve vlaku, že poštu veze do Virginie.
1: Casey Jones.
0: Na lokálce svojí
1: Casey Jones.
0: Machine Fearu král
1: Casey Jones.
0: Smrti se nebojí.

0: se teda řítí proti vlaku vlak. Lidi už se zachraňujou všelijak, jenom Casey stojí jako kapitán, když pod ním jeho loď jde vstříc hlubinám.
1: Casey Jones
0: na lokálce svojí,
1: Casey Jones
0: mašinfíru král,
1: Casey Jones
0: smrti se nebojí.

cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Už před neuvěřitelnými 25 lety odešla zpěvačka, která svým hlasem, ale i šarmem zásadně ovlivnila českou populární hudbu. Jmenovala se Judita Čeřovská a

0: zůstala celý život vlastně věrná sama sobě. K profesionální dráze se dostala až později, provdala se totiž za významného právníka Vladimíra Červského a tomu porodila dvě děti a zdálo se, že zůstane ženou v domácnosti. Ale v červnu roku 1957 se přihlásila do soutěže Hledáme nové talenty, podle vlastních vzpomínek spíše náhodou, ačkoliv první snímky pro Suprafon natočila už dva roky předtím. Do české populární hudby přinesla takzvaně světový rozměr, a to jak v rozhlase, tak v televizi. Máme o ní celý článek, který se svou vzpomínkou přidává Radek Pokorný.
1: Na stránkách Akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: Ne, já nejsem historik. Nejsem historik, vážení. A dokonce bych řekl při vší úctě, kterou k historikům chovám, že jsou mi něčím nepříjemní. Čím? No tak řekl bych, že jim jde pouze o fakta. Data, údaje, čísla a tak. Ale to jsou jenom kostry. Já se obracím často k historii, ovšem obracím se k ní v jakémsi poetickém smyslu. Hledám v ní příklady.
1: Slyšíte?
0: Ano, příklady.
1: To hovoří můj muž, František Kárnet. Nemusíte to poslouchat, on hovoří rád a bude hovořit ještě dlouho, ale poslouchat to nemusíte. Teď například mluví o tom, že historie mu poskytuje přečetné příklady a že z historie lze vyčíst, co si jako zásadní úsilí mužů a co si jako zásadní úsilí žen. Slyšíte ho?
0: A nejde tady, jak by se mnozí mohli domnívat o věci povrchní a banální, jako je třeba sex, anebo jiná specifika obou pohlaví. O směřování duchovní tady jde, vážení, které u mužů vede ke změnám a výbojům a které ženám radí setrvat, zůstat, nic neměnit. Muž chce jít dál, k novým pevninám, k novým strojům, k novým filozofickým systémům, že? Kdežto žena, vážení, chce setrvávat v takové nějaké sladké nehybnosti. Muž, řekněme to rovnou, je motorem tohoto světa. A žena jeho brzdou.
1: Slyšíte? A tohle je jeho oblíbená myšlenka. Dokonce tak oblíbená, že se snad rozhodl s ní vystačit. Rád se k ní vrací a rád ji opakuje.
0: A řekl bych to tak, kdyby běh věcí a světa spočíval na ženě, nebyli bychom příliš daleko. Troufám si tvrdit, že bychom žili podobným způsobem jako naši prapředkové ve svých jeskyních. Ano, lidstvo jako celek bylo by patrně ještě v plenkách.
1: Nevím, kde by bylo lidstvo jako celek, kdyby běh věcí řídili ženy, ale ptám se, kde by byl on, tedy můj muž František, kdybych běh jeho věcí neřídila já. Měl by na sobě patrně totéž sako, ve kterém jsem ho před lety poznala, a ty též polobotky. A ty též, což je nejhorší představa, ty též nespůsoby. Ale já se ptám, co když je to jinak? Co když tato typicky mužská představa je výplodem
0: tak
1: mužské
0: ješitnosti? Tak tohle
1: tedy
0: opravdu nemusíte poslouchat.
1: Mužské samolibosti.
0: To je škoda času tohle poslouchat.
1: Je to opravdu jen typicky
0: neposlouchejte
1: mužská
0: představa. To. No, tak. To totiž hovoří moje žena Marta Kárnetová. Ptá se právě, co když to je jinak? A mluví o typicky mužských představách. Ona totiž pojala jednoho dne jakousi myšlenku, no tak myšlenku, protože svět ženy je řízen spíš pocity a náladami než myšlením. Řekněme, že jednoho dne pojala náladu. Ano, náladu.

0: vyprávět nebo dokonce napsat několik historických příběhů jinak, po svém. A vyvracet tím jaksi můj názor o mužském principu síly a pohybu a aktivity vůbec. Viď, Brouku?
1: Mm-hmm, ano. Zajímá mě smysl příběhu. Ne jeho vnější podoba, ale skrytý smysl.
0: Ale dí. Například?
1: Například Dalila. Znáš?
0: No ovšem, že znám. To byla ta s tím Holofernem.
1: Ne, to byla Judita, Brouku.
0: Ale vím samozřejmě, že vím. Tohle byl Samson.
1: Ano. A mě právě zajímá, jak ta útlá, slabá dívka zneškodnila toho obra.
0: Ty to nevíš? Velice prostě. Ustřihla mu vlasy.
1: A to bylo všecko?
0: Ano. V těch vlasech totiž bylo nějaké kouzlo nebo co. To je legenda, báje, no.
1: To vím. Jenže mě by to zajímalo do té chvíle, kdy to legenda a báje ještě nebylo. Psychologicky. Něco se skutečně stalo. Ale něco díky. Všedního, možná banálního, třeba maličkost. Něco, čím ta dívka nad tím mužem vyhrála.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, soudruhu řediteli. Prý jste mě volal.
2: Snad dobré odpoledne, soudruh Přivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
1: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruhu řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
2: Co pak to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruhu Přivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
1: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano, ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
2: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
1: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Aha. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
2: No vidíte, soudruh Přivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
1: No jo, to je pravda, ta kravata jaksi barevně neladí, že? No ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že
2: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak hupnala. A co je s těmi dodacími listy z Agrostroje?
1: Které dodací listy máte na mysli?
2: No které, všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
1: Jo, to bylo Josefa.
2: Co no? A 1. dubna je apríla. Mě soudruh Přivánku aprílem ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy? Co, kde jsou?
1: Máte úžasný přehled a paměť, soudruh řediteli.
2: Podívejte se, soudruh Přivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
1: Prémy. Já vím, důsledky.
2: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
1: No, dodací listy, já opravdu, soudruhu řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat cestu, no, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
2: Já vám řeknu, co by to chtělo, a taky to udělám, soudruhu Přivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
1: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudruži... Dovolíte, soudruži, tedy já si musím totiž zavolat, to je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmovat, yes. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude ještě lepší.

0: No, já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo. A teď, hele, Helenko, jo. A tři kroky vlevo, a tři kroky vpravo. Rozumím, no. No, klid, klid, no. No a potom půjdeme na večeři, co? Jo? Tak fajn. Tak pa, Helenko, pa. Víte, soudružiteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
1: No, vy jste z těch biopůl, no. To jste mluvil, který mám na mysli, jo.
0: Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
1: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruži Vánku, že to by tak dál nešlo.
0: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slíp, víte. To je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj Ludvo, tady je Vítě. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody dvě tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty poslechni, Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu třetí otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý tři metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludvo. Co, ale no tak klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý. No tak ahoj, nazdar.
2: To byl náš zlatý Ludva?
0: To byl, to je můj dobrý. Starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, já, že?
1: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit. Píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Jo. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruži Vánku, to bychom si nerozuměli.
0: Jestli dovolíte, abych se zase ještě potřeboval zavolat. Já tuž potřebuju Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
1: No, prosím, to...
0: Jo, od Ludví, že to máme.
1: Že byste snad mohl od sebe, ne?
0: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
1: Jo, on čeká.
0: Spojte mě s pro ministra. No do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřenách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla, jo, ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No, od Ludvy, no jo, jasně, no. Co? No, tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
3: Jednou.
0: Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Jo! Ty se! No jo, tak dobrý, fajn. Tak tě, měj se, ahoj Rudla. No. Je to 14.30, jo, 14.30 přijede Rudla.
2: Promiňte, soudu, při Vánku.
0: Prosím.
2: To byl.
0: Rudla.
2: Jež.
0: Tak kde pak jsme to skončili, soudru řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
1: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
4: Prosím, soudru řediteli.
1: Ty napíšeš dekret,
4: ano?
1: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudru Aksivánka. Jak pak se jmenují soudru křesním?
0: Přece Víťa Pepičku.
1: Víťa, jmenuji vedoucím oddělení soudru Aksivánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluju ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
0: Josef, díky.
2: Soudru Křivánku,
0: no.
2: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudru Rudlovi, totiž soudru, no.
0: Já vím.
2: Jo.
0: Já vím, koho myslí. Spolehni se.

0: se měj.
1: Emilko?
2: Prosím.
1: A teď mě zavolej ministerstvo.
2: Ale...
1: Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat samé papírování a papírování.
2: Bohužel, soudruhu řediteli. Už jsem vám to chtěla říct ráno, ale no, zapomněla
0: co
2: jsem.
0: Pak, co pak, no.
2: Celý den dnes nejdou telefony.
1: Přineste mě přijímanka!
3: Ty jsi mě volal, Pepo?

0: noc s hvězdou.
1: Strý Žufan byli s odpuštěním vdovec, podle svojeho uznání zachovali šumnej letory plný peněz a ještě schopný sem tam nějaké ty ledačiny. Grund měli jak hrad, pola, koně a i vinohrad, jenomže na parádu zrovna moc nedržali. Chodili usmolený jak prtisko, fúziska neholené, furt

naježené jak steklý smeták a holenky naposledy pucované, kdy se ženili. Místo firhaňku měli v oknách pavučiny a tihli na chalupě nahlédali přes omítku. Celé dně vysedávali v hospodě alebo ve sklepoch a iďa kolem půlnoci popijovali. Ej, umrela nežena, usu vdovec, dal jsem ju pochovat pod jalovec.

Černý jak fakír, a však když se na chlapa podívala, tož hořál jak papírový čert. Jedného dňa mažírovali strýc přes dědinu. Přecházaja mostek, ostali jim oči na jedném fleku přibité. Kačenka malovala žůdra. Obrázek, který se tak honem neuvidí. Nohy opálené jak čokoláda, sukně kratučké a jubka nemože ty dívčí dary ani obestat. Žufan se tak neoblízli ani po husím stehně, tak jak včílka, když uhlédli kačenku na žebříku. A nebylo se ani čemu divit, když jste ji zahořeli jak petrolínka a poskočili jak hříbě, a i když jich přitom pichlo v chrbtě. Poškrábali se na bradě ve fůzách, rozhlédli se kolem jak kuna, když jde na kuřacku, a když zjistili, že nikdo nejde, vykoktali. Natože, pomož pámu, kačenko, maluješ. Daj to pámbu, však poté pomoc strýčku. Hleda, že bych namáčal štětec, pravda, ale to bych chtěl nějakou pěknou odměnu, pravda. Však proč nedondete někdy na besedu, zavedla kačařeš trochu jinde a tak sladko se uščůřila, že strýc nevěděli, kam mají vletět. Srdce jim bůchalo jak koňské kopito v putence a zamrkotali. Ale dondu, kačenko, pravda, že dondu, jenom co se netrefí chvíla. A od té doby se žufan změnili k nepoznání. A změnili aj pěsničku a pobrůkávali si. Ej, vrca, dívča, vrca, já se budu dívat. Ej, jak se nezalúbíš, budu k vám chodívat. A začali. Od té chvíle chodili nafintěný jak ženich. Hubu furt oholenou a vymydlenou, košlu modrůčku a holenky jak špígl. Aj zhlédnou se v nich mohli. Zkrátka ťokali jak tetřev a byli v tém až po uši. Noce měli nepokojné, trápili jich divoké sny a převalovali se na lůžku, jak levanec na panvě, alebo hleděli do stropu a přemýšleli. Točili se kolem kačenky a kohout, a čemu sami nechtěli věřit, co jim podařilo. Byla svajba. Svajba, jakou lidé roky nepamatovali. 3 dny se pilo a hodovalo. Žádný mladý se v této věci nemohl rovná starému žufanovi. Měl peníze a mladou ženu. Lidé krútili hlavama při svajbě a žufan za nějaký čas po ní. Strýc byli plný štěstí, ale jenom 14 dní. Potom už jenom lapěli úpece, báňali svaje a pluli na kočku. Kača už se neušťuřovala jak na žebři, ale začala být natrčená, ubrblaná, všetkým třískala a netrvalo dlouho, a po dědině se začali trůsit řeči. Kača žufanová chodí s Janem Cezanovým. Však se to dalo čekat. Taký starý kotrmelec má už přemýšlet o růženci. Lidé z toho byli celý vyjevení, lebo Janek Cezan kdysi galánil Zenovku žufanovou. A starý žufan této lásce nepřáli. Dcera Enovka potom utekla do Rakúza, Janek ostal slobodný. Jej, kolo osudu sakramensky žufanem zavrtělo. Když se jednou strýc praštili o žebřiňák a na čele jim naskočila guča jak ertepla, pastýř Tatar hodili do plácu. Počúvaj, Juro, zlé je, už ti začínají pučat paroj. Žufan chtě nechtě museli o těch řečách přemýšlet. A když jednou dondě v noci domčuli jakýsi dupot, a přesplo, co si héplo jak jeleň, to že by přece jenom ty paroji. Začali si věcej kačenky všímat, lebo jim bylo divné, že už nebrčí, ba že je veselější, jak bývala. A co jich nejvíc žralo, byla čím dál pěknější. A včilka i místo novomanželského ráju nastalo u žufanů hotové peklo. Starý otlúkali kaču jak píšťalku a byli se vedně v noci, jenom glazura z hrnců po izbě létala. Při svajbě dělali žufan grófa a včírka ji odpočítávali do hrnca fazulu. Chodili ožralí každý den a vyžváňali, že musí u kaču zamordovat. Když už byla kačenka se silama v koncách, to si jednu v noci postěžovala. Janíčku, dušenko moja, zastaň se ne, bíjeňa furt pro našu lásku. A Janíček se zastal. Ještě tej samej noci si počkal na žufana a pohladil jich lušňu po chrbtě, že orali nosem přes celou mlatevňu. Strýc ale poznali Janíčka a sůse skokaným to dosvědčili.
Pan

Ansúci hodnú chvíľu přecházeli očima z Janka na Žufana a z obúch na Kaču. Pokyvovali hlavu, škrábali sa ve fúsách, ale rozhodnúť museli. Janeček dostal týdeň nepodmínečne. Strýc měli všecko. Měli grunt, pole, vinohrad, koně aj peníze. Ale co měl Janeček, to už neměli. Kačenka Žufanovi odešla, lebo v Šílie zase ona plná štěstí, jenomže tatíčkem je Janeček.

0: Je pátá ráno.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Válka té nejvyšší úrovně s Ruskou federací je možná na spadnutí. Oficiálně potvrzuje to totiž právě zveřejněný dokument evropské části NATO. Válku totiž chtějí. Začnou blokádou Kaliningradu a nebo také útokem přes Estonsko. Jsou totiž nevyzrálí a je jim už úplně jedno, jak náš svět skončí. K tomu ale dodává svoje analytik Michal Svatoš, kterého jsme si právě aktuálně pozvali do protiproudní televize. Potvrzuje nám, že tito váleční evropští štváči pouze žvaní. Ve skutečnosti nemají proti Rusku vůbec nic. Moskva má totiž velký technologický náskok, a to možná i před Spojenými státy. A tak ta zelená mšice a krvavý klaun má možná už spočítané své dny, což potvrzuje i aktuální vyjádření prezidenta Donalda Trumpa. Pokud vás zajímá více podrobností, doporučujeme shlédnout celý záznam rozhovoru, který s ním vedl Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

0: noc s hvězdou.
1: Vzpomínáte v Plodech osvěty s Deňku Bardovou?
2: No to byly brepty nádherný.
3: Slavný brepty.
1: No slavianofilové, že no to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo slavianofilové.
3: Oni jsou slavianofilové.
1: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti budíš řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
2: Slánofínové.
1: To všichni čekali na to, to dopadne.
2: No to roubal přeci Inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
3: brepty, co řekl.
2: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zdeničko, na tebe mám zvláštní knihu.
3: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
2: A nebo pak, víte co?
3: Třeba v morálce paní Dulce.
2: Ano, ano.
3: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
2: Nebo Hanko, jí zatopit do salámu.
3: Nebo má říkat, Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
1: Pozdní lásce taky tam přece má říkat, i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já na Nikolu. A těla mě do očí, říká, i ten tulák, kocour Macoun se už vrátil. Já začala řvát, říká, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
3: Ano. Já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje. A ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, Šáča. To pokládám za nejslavnější brept.
4: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým. Takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střed. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiš jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne, aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvali, že?

0: Noc plná hvězd.
1: Tady máme pedagogický, zajímavý pedagogický dotaz z Jihlavy od učitelky, která se ptá, zda je možno dohoniti bycha. Já nevím, jestli je možno bycha dohoniti, ale úsloví praví pozdě bycha honiti, čímž dává člověk určitou takovou naději, že možná, že je sice pozdě, ale ještě, že by se snad mohl bych dohonit. Ale neznám případ, že by někdo dohonil bycha. Neznám. Taky co s ním potom, že jo? Ale já mám o bychovi představy, já si bycha představuju. Takže já mám představu, že bych vypadá tak trošku jako já. Jo? Tedy pro mě, pro každýho samozřejmě zase jako on, ale bych je já, který něco udělal, co neměl, nebo neudělal něco, co měl, a teď utíká, jo? A já za ním, jo? Abych to dohonil nějaký způsob. Ale nestalo se mi nikdy. A taky jsem si všiml, že léty bychů přibývá. Přede mnou už seženou stáda bychů. Celý stáda bychů a já za nima marně supím a některým už jsem nechal být. Tohle bycha už jsem odepsal, to ne. Ale mě to připomíná jinou historku. Já jsem jednou zaskakoval v melodramatu. Jmenovalo se to Námluvy Pelopovi a já jsem tam zaskakoval hlasatele. To jako jsou ty, co hlásí sport, třeba tak, tady je hlasatel, který vyleze na takový hradby a říká těm antickým fanouškům, jak dopadly závody v těch trígách, že jo. Ohlašuje to prostě. Takový branky body vteřiny té doby. A já jsem to zaskakoval za Karla Pecha. Já jsem netušil, co to je. Já jsem v životě neúčinkoval v melodramatu. A tak oni mi přitáhli napřed ke klavíru, to bylo beze zkoušky, jsem to dělal. A u klavíru mi nějaký pán zahrál, jak prej ta hudba asi bude vypadat. No ale ono v klavíru to zní úplně jinak, než potom, když je tam kutálka, že jo? A tak mě to přehrál a říkal, hejte, tady je takový motiv tento, že jo? Pak se to stiší, vy vyjdete ven, tady to hraje tiše a i napověda, i dirigent vám dají znamení, kdy máte mluvit, takže se nemůže nic stát, ta hudba během té vaší řeči hraje tiše a že se již dokončíte, tak je tam forte a na to forte vy odcházíte, tak to tam klidně vylez. Jenže oni mě oblíkli do takhle krátkých sukinek, takový, já to musím ukázat, já musím vstát, protože to se nedá. Takhle krátké, takový minisukně, antický minisukně mi dali. Naštěstí já mám krásné nohy. Vážně, já mám skutečně krásné. To kdybyste viděli, tak si vyžádáte hovory v šortkách, ale já mám tak krásné nohy, mě teď odlejvali nohy do sádry, takový odlitek mi dělali. A posílali to do Florencie, budou podle mě předělávat toho Davida. Protože on nemá úplně klasický nohy, prý, tak to dělají podle mě. A mě tedy oblíkli do té minisukně a tam mě vyštvali na takový štafle a řekli, hele, tady je sloup antický, ten je zevnitř dutej, tam jsem stál a až prý takhle mávnem zelenou baterkou, tak vyjdete ven, tam uvidíte dole napovědu dirigenta, to už jen to byla stavba, já byl ve výšce 4 metry nebo 5, a teď jsem vylezl v těch minisukních před operní sbor, který v té chvíli se tak anticky zhroutil, když mě viděli, tak takovej žalostný pohyb udělali, zhroutili se. A teď oni mi říkali, že uvidím napovědu i dirigenta. No viděl jsem. V nedozírnu jsem viděl takhle maličkýho napovědu. A asi o 3 kilometry dál vidí dirigenta, takhle maličkýho. A jenom jsem viděl, že na mě dělají nějaký gesta, tak jsem spustil. Tak jsem zařval, ovšem svým hlasem, takže, jak říká Verich, vy nemáte hlasivky, vy máte 2 rybí šupiny, který jste spol. Převozník, abych se nedovolal přes řeku. Tak tímhle burácivým hlasem jsem spustil to antický hlášení. No ty operáky to oddělalo úplně, protože mě nebylo slyšet ani dolů. A to už pak do hlediště. Jo. A já řval tedy, kdo ten závod vyhrá, že jo? Nádherně jsem to všechno odříkal. Tam byla kapela propocená, dirigent jenom mával. Ale proč já to vlastně vypravuju? A jo, já už vím. Já jsem chtěl říct tedy ještě tý paní učitelce z Jihlavy, že nejen bycha, ale i fibicha je pozdě honiti. Tak, ano, to byl melodram od fibicha. No jo. Fibich ujel, já už ho nikdy nedohonil. Nikdy.

0: Noc s hvězdou.
1: Čest práci, soudruzi.
2: Halt, kampak.
1: Já jdu na kontrolu bezpečnosti práce. Tady je můj průkaz, prosím.
2: Moment, jaký bezpečnosti?
1: Bezpečnosti práce.
2: Helejte, tak když jste od bezpečnosti, tak nesmíte být ve službě ožralý.
1: No dovolte, co pak já jsem opilý?
2: No samo sebou, řekl jste čest práci, soudruzi.
1: No a?
2: No já jsem tady sám.
1: A tak, no. To se tak říká, obvykle bývají ve vrátnici dva, dokonce tři vrátky.
2: Jo, to bývalo. Nížko jsme s neproduktivníma silama vyrazili dveře.
1: No. To je správné.
2: No jo, ale kdo nám ty dveře spraví? Mě ta hned na cemr.
1: No tak dobrá, tak to dáme hned do zápisu.
2: Popovažte se něco tady zapisovat, čověče. Tady se nesmí ani fotografovat. Máte u sebe foťák?
1: Já a na co?
2: No, abych vám měl co zabavit.
1: No tak, to nemám.
2: No, vidíte, jako špion byste měl mít u sebe foťák.
1: No dovolte, co pak, já jsem špion. No,
2: mě se neptejte, to vy musíte vědět. Hlejte, radši se okamžitě přiznejte, než vás vemu do křížovkovýho výslechu.
1: Prosím?
2: Do křížovkovýho výslechu vás vemu.
1: Jo tak, do křížového, ale proč byste mě brali do křížového výslechu, když máte moji legitimaci?
2: Tohle to?
1: Ano, ovšem.
2: To je vaše legitimace?
1: Ano, ano.
2: Sakra, kde se vzala v mý ruce?
1: No, vždyť jsem vám ji dal.
2: Cože?
1: Vždyť jsem vám ji dal.
2: A víte, že tohle to mi uniklo? Tak tohle to jste vy, tohle to? Sapra, tohle to jste vy?
1: Ne, bratr.
2: Jo, tak vy jste národní socialista.
1: No, Krista, pána.
2: A jo, klerikál.
1: Ale dovolte.
2: No ne, tak to vás tam nemůžu pustit, to ne, to nechtějte na mě.
1: No ještě ze mě udělejte diverzanta.
2: Popovažte se něco takového na mě chtít.
1: Já jsem revizor Richard Mochomůrka.
2: Co, Mochomůrka?
1: Richard.
2: Jo, to by mohl říct každý prašivka tohleto. Satane jeden.
1: Máte moji legitimaci.
2: To je vašeho bratra tohleto.
1: Ale to jsem říkal ironicky.
2: To je jedno, jak se to říká, ukažte mi vaši, nebo si pošlu pro bajonet.
1: Já vám dávám čestné slovo, že tohle je moje legitimace. No,
2: tak moment. Máte nějaké potvrzení, že můžete dávat čestné slovo?
1: No, když mě vidíte na fotografii, ne?
2: Ještě ne.
1: No, tak se podívejte.
2: Moment, napřed to musím otevřít.
1: No tak to otevřít. No, a teď mě vidíte.
2: Nevidím, já to mám obráceně.
1: No prosím, tak teď mě vidíte, ne?
2: Ještě ne, já si musím vzít brýle.

0: No tak Sláva, tak teď mě vidíte, ne?
1: Sakra nevidím, já to mám zamžený. Máte kapesník?
0: Nemám.
1: Tak musím vzít svůj. Zafra, já ho taky nemám. Ale víte, že jste si podobný?
0: No zapleť, no, pámbu.
1: No jo, to já si byl s bráchou taky podobný. My jsme byli původně dvojčata, víte? Ale hnedlinko po narození jeden z nás umřel.
0: No. A prosím vás, který?
1: No, no to je právě to, to mi do dneška vrtá hlavou. Jsem to tady já, nebo to tady je můj brácha, Safra?
0: To musí být nepříjemný pocit, že ano?
1: No jo, a nejhorší to je, když mám platit činži, víte? Nadměrný metry. To se potom s bráchou strašně hádám. On se mi zjevuje ve snách, já mu nadávám.
0: Vy s ním mluvíte?
1: No jo, jenomže on mi nerozumí.
0: Jak to?
1: No, on je nemluvně.
0: Mnoho se u nás změnilo.
1: Jo, dejte pokoj, u vás taky?
0: No ne, já myslím jako celostátně, víte, třeba, no, třeba pohostinství.
1: No jo, tam jsme dosáhli přímo světové úrovně.
0: Ano, a v čem? No,
1: hlavně v cenách.
0: No a nebo vezměte například postavení ženy ve společnosti.
1: Jo, tak to já nevím, já s růženou radši do společnosti nechodím. A? Haló? U telefonu vrátnictví. Cože? Kdo? Ten malej Petrásek? Co? Že vám spadl do sádry? No co s tím? Já nevím. Tak ho nechte zatvrdnout a pak ho opatrně oťukejte.
0: Vidíte, co se tady děje? Puste mě okamžitě dovnitř.
1: Jen přes mou zříceninu, soudruhu.
0: Tak mi zavolejte ředitele.
1: Depak, ten se s váma vůbec nebude bavit.
0: Proč?
1: On jde na vojnu.
0: To máte tak mladého ředitele?
1: Ne, ale on tady má něco platit, tak se dá radši na vojnu.
0: Poslechněte, je v tomhle podniku vůbec někdo rozumný?
1: Nezdržujte, já to tady teďka zamknu a půjdu na pivo.
0: Kam?
1: Nevyzvídejte na mě, to je průmyslový tajemství.
0: Prosím vás, nešlo by to, abychom se nějak rozumně dohodli?
1: Ne, vyloučeno, já úplatky neberu.
0: No dovolte, jaké úplatky?
1: No, já myslel, že jste mi chtěl dát nějaký úplatek, ne?
0: Za co já bych vám dával úplatek?
1: No, co pak o to, kdybyste chtěl, tak byste si vždycky nějaký důvod našel, že ano?
0: Já jsem poctivý člověk.
1: Dejte pokoj, a čím se teda živíte?

0: Já jsem přece revizor.
1: Jo.
0: A také přednáším.
1: Co, básničky?
0: Ale ne, o bezpečnosti práce.
1: No jo, dneska to jde, to já dřív, když jsem se někde zakecal, tak mi dal mistr pár facek.
0: Dneska na to hledíme jinak.
1: Jo, jo, dneska už se za to nefackujeme, že ano? Co, druhu, tak pojďte, půjdem, já to tady zamknu.
0: Počkejte, a to vás tady nikdo nebude postrádat?
1: A s tím si nedělejte starosti, oni stejně rošťáci chodí přes plot.
0: Vaši zaměstnanci přelézají plot?
1: A kde pak přelízají, oni tam mají díry.
0: Díry v plotě?
1: No jo, dvě.
0: A na co dvě?
1: No, jednu pro sebe a druhou pro zavazadla.
0: Jaký zavazadla?
1: Ježišmarja, no přece se s tím nebudou tahat přes vrátnici. Já jsem totiž na to hrozně přísnej, víme? Tak pojďte, nezdržujte a jdeme.
0: Mou povinností je sepsat závady v bezpečnosti práce. Puste mě okamžitě do...
1: Jo, abyste mi někam spadnul, že ano, pane? Tady je to samá díra. Tady si každou chvilku někdo zlomí ruku nebo nohu.
0: No to právě chci vidět, puste mi okamžitě dovnitř, musím to sepsat.
1: No co zrovna, abyste se mi zaplet do těch neizolovaných elektrických drátů. No pak já už na to nemám nervy. Hlejte se, napište, že je u nás všecko v pořádku a v pořádku vypadněte, já mám žížeň.
0: Tak mě nechte promluvit aspoň s velitelem požární hlídky.
1: No tak to nejde. Ten předevčírem úplně vyhořel. On si dělal topinky, víte?
0: Prosím.
1: Hlavního inženýra?
0: Ano.
1: Toho taky nemůžu zavolat. Toho minulej týden chytnul řemen.

0: No hlavní. To víte, na hlavního inženýra hlavní řemen.
1: A kdo ho zastupuje?
0: No přece já tady.
1: A vy máte technickou kvalitu.

0: neslyším ho. Ale třetí tady je, to jo, už dobrých 14 dní. Hlejte, a jestli hned nepůjdete, já si ještě zapálím fajfku.
1: Ne!
2: Safra, tak co je se? Co, ha? Haló? Vrátnictví? Co? A, prosím? Ano, okamžitě.
0: Tak pojďte, pojďte, pojďte, já musím teďka k nouzové bráně, bude se tam tudy expedovat auto se zbožím.
3: Jak to a proč nouzovou branou?
0: No, aby to nikdo neviděl. No víte, lidi jsou previti. On si to náměstek bere sebou domů.
3: Cože, celé auto zboží a to si bere všechno pro sebe?
0: No všecko ne, to dá rozum. To auto musí vrátit. A o toho jsem právě tady já.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Evropa se stále rychleji islamizuje, především na západ od nás, a mění se v jeden velký chalífát. Džihádské bojůvky už ovládají celé městské čtvrti. Ve spolupráci s liberály a progresivisty se pak ujímají i politické moci. Česká republika a obecně země střední a východní Evropy jsou tomuto multikulturnímu obohacení z velké části ušetřeny. To se ale začíná měnit. Vlastizrádný migrační pakt, který přijal Vít Rakušan s Petrem Fialou, otevírá stále dveře islámským migrantům, a to i přesto, že její současná Babišova vláda odmítla. Nikdo například neví, kolik islamistů už u nás vlastně pobývá. Při otevření hranic během ukrajinské migrační tsunami se k nám totiž nahrnuli i muslimové, prakticky bez registrace nebo jakékoliv řádné kontroly. Podle rostoucího počtu kebabů se zdá, že i v téhle záležitosti Západ brzy doženeme. Oni totiž ta pozitivní čísla ratingových agentur hodnotící naši zemi jsou právě možná ovlivněna i tím, že tyto zárodky českého chalífátu necháváme v klidu růst. Babišova vláda k tomu totiž vlastně mlčí. Pouze strana SPD už roky varuje proti islamizaci a zákazu hijábů. A stranám jako ANO nebo motoristé to snad dojde, až výjevy podobné Francii, Anglii nebo Německu uvidí i v ulicích českých měst. Jenže pak, jak je to prakticky jasné, na onom vysněném západě už bude pozdě. Letošní pivní Oktoberfest v Mnichově má novou atrakci. Kromě bavorských tupláků a německých klobás si můžete u stánku nechat píchnout různé druhy vakcín. Západní metropole už sice delší dobu nabízejí návštěvníkům různé odpudivé a nebezpečné kulturní zážitky. Mnichov to však pod vedením zeleného starosty jedno

0: značně trumfnul. Oslavu sklizně chmelu prostě jednoduše spojil s očkovací kampaní. Spíš než ale třešničkou na dortu, to můžeme označit za stejně příslovečný poslední hřebíček do rakve. Na Oktoberfestu si zkrátka každý, jakkoliv již třeba i připitý člověk, může zvesela nechat aplikovat vakcínu proti chřipce či proti covidu. Zcela neformálně, asi na zlepšení nálady, namísto zákusku ke zlatavému moku. Vždyť také farmaceutičtí giganti BioNTech a GSK jsou sponzory a zlověstná Moderna pak sponzoruje rovnou oficiálně celý festival. Velkorysost těchto zločinců a výrobců nebezpečných vakcín je skutečně příkladná. Naši čeští politicky progresivističtí pořadatelé obdobných cirkusových pořadů s příznačnými světáckými českými názvy jako Colors of Ostrava nebo Rock for People se nepochybně dají brzy inspirovat. Tak co, necháte se tedy v Hradci nebo v Ostravě jen tak pro zábavu naočkovat? Jistě se budou stát fronty. A co když potom ještě pořadatelé navíc za každou dávku nabídnou poloviční vstupné? Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze STANu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor STANu a světe div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost CETIN až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v pražském rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením STAN si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom.
1: Jo, pořád se něco děje.

štice, chlapcům dal hlavy pod přilbice. Měl tajné uši v telefonu, znal předem vůli milionů, dal dělat ostny ke všem drátům. Táty bral synům, syny tátům, rozsekal uzel gordický, aby měl provaz na smyčky.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na nádraží čekají cestující na vlak, náhle hlásí Amplion. Vážení cestující, máme pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Nejprve tu dobrou. Vlak, na který čekáte, přijede dnes přesně na minutu. A nyní tu špatnou. Ode dneška tento vlak zde nestaví.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: ztratí.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: je 7.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před neuvěřitelnými 25 lety odešla zpěvačka, která svým hlasem, ale i šarmem zásadně ovlivnila českou populární hudbu. Jmenovala se Judita Čeřovská a zůstala celý život vlastně věrná sama sobě. K profesionální dráze se dostala až později, provdala se totiž za významného právníka Vladimíra Čeřovského a tomu porodila dvě děti. A zdálo se, že zůstane ženou v domácnosti, ale v červnu roku 1957 se přihlásila do soutěže Hledáme nové talenty, podle vlastních vzpomínek spíše náhodou, ačkoliv první snímky pro suprafon natočila už dva roky předtím. Do české populární hudby přinesla takzvaně světový rozměr, a to jak v rozhlase, tak v televizi. Máme o ní celý článek, který se svou vzpomínkou přidává Radek Pokorný.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

převez mě příteli na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Polož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jednou mi bylo souzeno cestovati v noci. Šlo o lůžkový povoz. O jedné z půlnoci byli jsme všichni probuzeni jednotvárnými slovy. Ach jo, to mám žízeň. Znova jsme zamhouřili oči, leč po chvíli se ozvalo opět. Ach jo, ach jo, ach jo, to mám žízeň. Naplněni nevýslovným napětím očekávali jsme stanici. Konečně přišlo zastavení. Jako jeden muž vyskočili jsme a v mžiku přinesli ubožákovi něco piva, vody, sodovky a limonády. Když ukojil svou žízeň a vlak se rozjel opět, spokojeně jsme usnuli. Zanedlouho však se ozvalo. Ach jo, ach jo, ach jo, to jsem měl žízeň.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Včera jsem na disku popíjel skotskou whisku s mechanikem firmy IBM. Brejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, napřípadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací včas.

Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně. U vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řecit hemže, víme, že chtělo by to strukturální čin.

0: I carry fuck, even if I go sometimes back.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bez

každý den přiloží svoje riadky k mojmu kurikulum víte. A keď rozmotávam klbko z piatky, ty si počiat

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Posluchači, my jsme zjistili, že vy nevíte, k čemu je vitamin A. No to je tedy přímo žinantní.
2: No ano, vitamin A přece. Vitamin A je jeden z mála vitaminů, kterým je obohacena sana, rodná sestra másla.
3: Tuky, jak víte, nemají zpravidla vitaminy, ale sana jo.
1: Sana jo, sana, sana jo, sana jo.
3: To je nějaká japonská písnička, sana jo, sana jo.
1: Ne, ty hanácky, sana jo, sana jo, sana jo. Sana je hodnotná právě proto, proč je pro vě hodnotná sana jo?
3: Ano, sana je, protože obsahuje 7500 jednotek vzrůstového vitaminu A.
1: Jak to vzrůstového, tážete se, já odpovídám. Ovšem, že vzrůstového.
3: Ovšem.
1: Při jeho nedostatku opravdu ustává vzrůst dětí.
3: Přijdete třeba na úřad a tam jste takhle malinký.

0: No, takhle.
1: Takhle
0: jak?
1: Malinký.
0: Takhle, jo.
1: A říkáte si, jak to, že jsem takhle malinký tady, když ze mě pochází všechna moc ve státě?
0: Ale vysvětlení je na snadě. Vy máte málo vitamínu A.
1: Ano, máte málo vzrůstového vitamínu A, proto jste takhle malinký. Vyměňte však živočišné tuky za rostlinné oleje či za sanu, rodnou sestru másla.
0: Až přijdete na úřad, potom, podruhé, už vám nebude chybět vzrůstavý vitamin A, už nebudete takhle malinký, naopak bacíte do stolu a všecko bude lítat.
1: Ano, všecko bude lítat, ale chce to sanajo,
0: sanajo, sanajo,
1: sanajo,
0: sanajo.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám...

Vykročit rázně, levou, pravou, paži připažit. Vykročit rázně, raz, dva, tři.

0: už jste slyšeli?
1: O čem právě rozhodujeme v komunálních volbách? No, o politice. Jeden by řekl, že logicky spíše o komunálních tématech a o různých preferencích, ale ona sama i ta kampaň podle toho vypadá. Vždyť strany ve městech podle hesel nelze vůbec mezi sebou rozlišit. Buď všichni hlásají, že chtějí přidat, zrychlit, makat, usilovat, pracovat a různě se starat, a nebo se jen předhánějí v různých plánech, jak co nejrychleji utratit peníze poplatníků, tedy nás, daňových poplatníků, z našich peněženek, na věci jistě dosti zbytné. No a co válka Západu proti Rusku a spor mezi ochránci normálního světa proti pokrokovým bořitelům všeho? O tom všem se nám aktuálně zamýšlí Ladislav Jakl.
0: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jak dostal tu novou Škodovku a říkal, to byly jako vozy vzácnost, ještě když se dostali. A chtěl ukázat, jak ta Škodovka nová jezdí, tak tam nabral u Stavovského divadla na tu projížďku pár spolupasažérů a taky Vojta mezi nima. A teď ten krčma jel tou perlovkou, ta nebyla jednosměrná, a tam stál esenbák, měl roztahnutý ruce, rozpažený, tak krčma zastavil a Vojta říkal: Františku, to nemůžeš, podívej se za náma, ten štrůdl těch automobilů, to musíš, jeď člověče, nezdržuj to. A on povídá: ale Jardo, teď já přece to nemůžu takhle jezdit, když stojí takhle. A ne, to já vím, že rovně nemůžeš do té Jungmanky, teď bys ho přejel, ale já tak jedu vždycky a mě nebudeš učit, já mám 30 let vůči list. Já si vyberu, jak mi ten esenbák ukazuje, vím mu to buď to nalivo, anebo napravo. A ten krčma myslím, že se dělá legraci, pán, no jo, on vyndá pistola, střílí ti do pneumatik, že jo. A Vojta říkal: ne, no, rozčilený je, to je z toho fofru, to je přirozený. On hvízdá na tu píšťalu a mává za mnou těma rukama jako blázen. O mě asi zná z filmu nebo z televize. Já mu zamávám vždycky taky a jedu si klidně dál.
2: Až se dovětek tohoto je, kdyby říkal: no ano, když stojí tak, můžu vpravo, vlevo, jenom podjet nesmíš.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

do pěstí, osazne příčky pelestí. A taky brala na váze, vždy nepoznala nesnáze, spíše než třeba hovězím, lze tučnět tukem iluzí.

0: všechno odnesla si k televizi, do křesla.
1: Brávala z vázy na krbu, uvadlou růži do zubů, jenomže na modralý svit nemohl tu kytku oživit.
0: Nemohl tu kytku oživit, mnohé už nešlo oživit.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Posloucháte stanici Hvězda.
1: Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

Nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v besty. V hlavě máme jenom samé zlato. Všude kolem

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

0: je 9 dopoledne.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.
2: V naší kanceláři nejlepší se kafe vaří, to říká i sám soudruh ředitel. Hned má jazve tváři, se

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Evropa se stále rychleji islamizuje, především na západ od nás, a mění se v jeden velký chalífát. Džihádské bojůvky už ovládají celé městské čtvrti. Ve spolupráci s liberály a progresivisty se pak ujímají i politické moci. Česká republika a obecně země střední a východní Evropy jsou tomuto multikulturnímu obohacení z velké části ušetřeny. To se ale začíná měnit. Vlastizrádný migrační pakt, který přijal Vít Rakušan s Petrem Fialou, otevírá stále dveře islámským migrantům, a to i přesto, že její současná Babišova vláda odmítla. Nikdo například neví, kolik islamistů už u nás vlastně pobývá. Při otevření hranic během ukrajinské migrační tsunami se k nám totiž nahrnuli i muslimové, prakticky bez registrace nebo jakékoliv řádné kontroly. Podle rostoucího počtu kebabů se zdá, že i v téhle záležitosti Západ brzy doženeme. Oni totiž ta pozitivní čísla ratingových agentur hodnotící naši zemi jsou právě možná ovlivněna i tím, že tyto zárodky českého chalífátu necháváme v klidu růst. Babišova vláda k tomu totiž vlastně mlčí. Pouze strana SPD už roky varuje proti islamizaci a zákazu hijábů. A stranám jako ANO nebo motoristé to snad dojde, až výjevy podobné Francii, Anglii nebo Německu uvidí i v ulicích českých měst. Jenže pak, jak je to prakticky jasné, na onom vysněném Západě už bude pozdě.
1: Jo, pořád se něco děje.

jednou, pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který

co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

Hyne tma v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrábí.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: To jsme měli u nás, ale vím, možná ještě máte tu Evženu Engelbertovou, jo? No a tak ona vykládala vždycky o tom, říká, to jsme byli s Vítkem, víš, no víc, jak je malý, z akademické, víš, on maluje nahé akty, ale mě on nikdy tak nemaluje, víš, on vždycky uholí a tak, to jako mě takhle nikdy nemaluje, víš. Tak to jsme byli v Paříži, takový ty, víš, taková, sami umělci tam chodějí, víš, takový, jak se to jmenovalo, božičku, já jsem to, Café di Dom, jo, a když na něco přižal, zařvala vždycky, jo. A to jsme tam seděli s Vítkem, no víc, jak je malý, z akademické, víš, tady, to nahé akty. Teďko přišel ten, co to tam nosí, víš, ten no, číšník, já říkám číšník, ať prosím tě, číšník v Paříži, jak se asi jmenuje, jak se jmenuje, že můj děl takový ten, no, co přišel a říká, keště vůdze zjere, madame, no tak jsem sejil tam ještě nějaký pán, to, no, francouz, no bylo to v Paříži, tak to byl francouz. No a tak se koukne a vidí nás tam tři a říká, já jsem říkala Café du Noir. On říká, troa? Tak jsem říkala, cvoa, já se chci domů. Co je se
0: domů? Bezpečí stanice Hvězda.

podvečer, my v poušti, na oáze kraji, tak ticho kol, i Araby, kteří si jindy bujně hrají, dnes mlčí schoulení, jak teskný zjev. Co je vám, muži? Pane, zde byl lev. Že lev?

snad před měsíci, však jisto jest, jsem spěla jeho chůze, snad cítíš kraj, jak po něm strnul hrůze.

mluvíš taky ke mně, kdy nejbujněj jsem vykročil si vráz až k srdci zasáhnul mě náhlý mráz. Jak by se kolem skalné hory ptali, co v zemi obrů chceš, ty muži malí, jak udiven, ty pohled na mne, kraj ten němý si slám, přes příliš slám, si na mne český.

pout tíži cítíme a jsme přece na svobodě. Strach běží po lidech, mrak běží po přírodě, zpěv před věky se naposledy zdvih, odletěl a kdesi v modru stich. Vždyť i vtašera vlků našich hejna se zabořila plachá bázeň stejná, ač věčný hlad jirve a krve žízeň mučí ke skále tlačí se.

jak na poušti, kde lev si lehl polem. Po širých Čechách teskno dýše kolem, jen jednou krajem tím šel národ lev. Jen jednou před dávnem hřměl jeho řev. A sama země poslouchá se zatajeným dechem, zda hrozný hrom ten nevrátí se echem. A co kde dýše, choulí se ve své skrýši a schvění cítí. Jsme zde velví.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Oděvy rolní jsou zhotoveny s touže péčí, na kterou jste zvyklí u svého dobrého krejčího. Vše, co platíte na oděvu rolní, je vzorné vypracování, výborná jakost a dobrý střih, ale eleganci zvlášť neplatíte. Vy potřebujete levně koupit dobrý oděv, rolní vaši...

0: důvěru.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A Trilek. Božňuju Trilky. Spodek Trilek

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Na Šiškově v malém baru dozněl akord na kytaru, tančila jen pro mě Marion. Větší byla jen o hlavu, popíjela s rumem kávu a já cucal ver.

Zaplatil jsem hodinkami, těšil se, že budem sami hvězdy nad Žižkovem počítat. Nejkrásnější pro ní snesu, pak odjela v Mercedesu a já zůstal na refíži stát. Kde jsi, Mario? Vím, že milion občanů tu bydlí v městě, obejdu jich denně 200, najdu si tě, ať mě bací hrom.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před neuvěřitelnými 25 lety odešla zpěvačka, která svým hlasem, ale i šarmem zásadně ovlivnila českou populární hudbu. Jmenovala se Judita Čeřovská a zůstala celý život vlastně věrná sama sobě. K profesionální dráze se dostala až později, provdala se totiž za významného právníka Vladimíra Čeřovského a tomu porodila dvě děti a zdálo se, že zůstane ženou v domácnosti. Ale v červnu roku 1957 se přihlásila do soutěže Hledáme nové talenty, podle vlastních vzpomínek spíše náhodou, ačkoliv první snímky pro Suprafon natočila už dva roky předtím. Do české populární hudby přinesla takzvaně světový rozměr, a to jak v rozhlase, tak v televizi. Máme o ní celý článek, který se svou vzpomínkou přidává Radek Pokorný.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

vzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, já nevím, ty doktoři taky někdy stojí za houby. Hele, má ubohá babička byla na smrt nemocná, doktor ji prohlíd a dal nám pak takovou lahvičku medicíny a řekl nám, než tu lahvičku babičce dáme, aby jsme si napřed trochu zatřepali. No jo, ale babička už byla tak slabá, že hned skonala, sotva jsme s ní začali trochu třepat.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

Vykřik jen těch pár vět, že už mají svou cestu zvolenou. Táhne sem vojska pluk, slyším už jeho hluk, chtějí nás vidět.

0: těch pár hvězd, které každý v srdci měl.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

plížím dávno dopravní ruchsti. Nikde ani noha, žádné auto v ulicích. V tom náhle zazní klakson a pryč je noční klid, jak rozezní.

0: se klaxon, stěží stačí mu uskočit. Poslouchej, poslouchej,
1: jak klaxon zní,
0: klaxon zní.
1: Ulicí,
0: ulicí
1: se rozléhá,
0: se rozléhá.
1: Každý chodec dávno ví,
0: dávno ví,
1: že řidič vždycky právo má.
0: Snad máš nějaké city, chodec také musí žít. Ty za volantem sedíš, chodec pěšky musí. Přitom ten tvůj klaxon nedá dobrým lidem spát. Vypni ten svůj klaxon,
1: s chutí přejedu tě rád.
0: Klaxon můj,
1: se rozezní,
0: se rozezní.
1: K němu mám,
0: k němu má
1: pár koňských sil,
0: koňských sil.
1: Nevadí,
0: nevadí,
1: že město spí,
0: že město spí.
1: Zkusí dál,
0: dál.
1: A jaký zbyl,
0: jaký zbyl. No v ulicích se stává řidič, ten se nesníží. Stále mačká klaxon, jak se chodec přiblíží.
1: Jak rozezní se klaxon, jako skála musíš stát. Když chodec slyší klaxon, musí autu přednost dát.
0: Když dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej. Zkoušej hrdost chvíli vzdát, nočním chodcům přednost dej. Když dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej, zkoušej hrdost.

0: Stanice Hvězda.
1: Haló?
2: Haló?
1: Prosím, nervové sanatorium, pilně.
2: Nervové sanatorium, mluvte prosím, ale pilně.
1: Haló? Je špatně rozumět, to je sanatorium.

rybičky z akvária, no to se budeš moc smát. Ty bez chleba kočka baští, ta se umí spát. Jste Alfons, halo.

Toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky.

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdu.

promiňte prosím, že se vás tak ptám. Však právě si říkám, odkud já vás znám. Máte-li chvilku, aspoň chvilku času,

0: Měl jsem už jít slov chytřejších, promiňte slečno, nesmí chybí vtip. Však podruhé, až vás potkám, jistě začnu líp.
1: Za hodinu bude poledne.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Válka té nejvyšší úrovně s Ruskou federací je možná na spadnutí. Oficiálně potvrzuje to totiž právě zveřejněný dokument evropské části NATO. Válku totiž chtějí. Začnou blokádou Kaliningradu a nebo také útokem přes Estonsko. Jsou totiž nevyzrálí a je jim už úplně jedno, jak náš svět skončí. K tomu ale dodává svoje analytik Michal Svatoš, kterého jsme si právě aktuálně pozvali do protiproudní televize. Potvrzuje nám, že tito váleční evropští štváči pouze žvaní. Ve skutečnosti nemají proti Rusku vůbec nic. Moskva má totiž velký technologický náskok, a to možná i před Spojenými státy. A tak ta zelená mšice a krvavý klaun má možná už spočítané své dny, což potvrzuje i aktuální vyjádření prezidenta Donalda Trumpa. Pokud vás zajímá více podrobností, doporučujeme shlédnout celý záznam rozhovoru, který s ním vedl Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Postavím si dům z obilí,

jakmile z faxu mi vypadla tahle ta Jobova zvěst. Vystavit arabským hřebcům letenky na cestu ven, dříve než vypukne panika v hromadných ložnicích žen. Děvčata nechal jsem postupně vysadit na hřbety mul, kuvajtský půl mě

Vychází karavana směrem Bospor a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám. Už tady někomu

Prádu, na patře hotelu Hilton a vyprávěl kuvajský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočník.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: O otoman. Lesní pana a pan Toman hádali se o otoman. Ukradla jsi mi otoman, řekl Toman, kleptoman.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Chtěl bych se vám ještě zmínit o deskovém Amplionu L666, který v krásném provedení dostanete za 250 káče. V případě, že jste majitelem kavárny, hospody a podobně, doporučuji koncertní Amplion Arcofon 3, který za 690 káče vám udělá 10x větší práci než celá kapela.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

na nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na

0: Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: se hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před neuvěřitelnými 25 lety odešla zpěvačka, která svým hlasem, ale i šarmem zásadně ovlivnila českou populární hudbu. Jmenovala se Judita Čeřovská a zůstala celý život vlastně věrná sama sobě. K profesionální dráze se dostala až později, provdala se totiž za významného právníka Vladimíra Čeřovského a tomu porodila dvě děti a zdálo se, že zůstane ženou v domácnosti. Ale v červnu roku 1957 se přihlásila do soutěže Hledáme nové talenty, podle vlastních vzpomínek spíše náhodou, ačkoliv první snímky pro Suprafon natočila už dva roky předtím. Do české populární hudby přinesla takzvaně světový rozměr, a to jak v rozhlase, tak v televizi. Máme o ní celý článek, který se svou vzpomínkou přidává Radek Pokorný.
0: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Cesta vedla empírovým salonkem, když tu náhle před námi vyvstal strýc Rudolf I. Seděl zabořen v ušáku a právě zvracel ve svůj protiklad. Když se odmlčel, pokračoval. V následující barokní komůrce se rozkládal strýc Rudolf II. Houpal se na lustřisku, zavěšen vyprávěl. V tom lev huf na mě a už mi cupuje střeva. Ach, ňap, a už žvíká můj podvěsek mozkový. Ach, ňap. A víte, co mne zachránilo? Otevřenými dveřmi zasvištěl popelňas. Strýc unaveným gestem uhnul a opakoval otázku. A víte, co mne zachránilo? Zaujal jsem včas stanovisko nezúčastněného pozorovatele. A to mne zachránilo, dodal strýc na vysvětlenou a rozložil se na anionty a kationy.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

co mi poví vrabec v letu, když se mi chce stát, řekne mi, že nohy pletu, bičem mají mě hnát. Dejte třeba chleba, ať si kousnu jedenkrát, a pak se vezmem za

mé skřipky lecos překouslí, však cvičím jak šroub, má bíle s vášní hraničí. A cvičím nad vzory ze zahraničí, je mi ševčík.

Celý svět slyšel tu zprávu TASu, celý svět zanechal hovoru, celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Je jedna odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: kapsy pro všední noc i den.
1: Písničku do kapsy pro hezký všední den.
2: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo,

To bych rád věděl. Když mohou být pohádky o všelijakých jiných lidských řemeslech a povoláních, jako třeba o králích, o princích a loupežnících, pastýřích a rytířích, o černokněžnících, drvoštěpech, obrech a vodnících, proč by nemohla být také jednou pohádka o pošťákovi? No řekněte, vždyť takový poštovní úřad, no to je skoro jako zakleté místo. Máte tu samé nápisy, že kouřiti je zakázáno a psi sebou bráti je zakázáno a mnoho jiných varovných tabulek. Říkám vám, tolik vyhlášek a zápovědí nemají ve svých úřadovnách ani čarodějníci. Zkrátka a dobře, pošta. No to je místo tajemné a mocné. A pak, děti, kdo pak kdy viděl, co se děje na poště v noci, když je zavřená? Aha, Jářku, na to bychom se měli podívat. Pan Kolbaba, povoláním pošťák a listonoš, se na to doopravdy podíval. Tak jen s tím ven a už se začíná.

Sedl si pan Kolbaba na poště u kamen, usnul a tak si ani nemohl všimnout, že už je 6 hodin. A když odbyla hodina 6, zavřeli poštu jako vždycky a pan Kolbaba tam zůstal zamčený a spal.

0: Helena. A zatrachtili. Zavřeli mě tu. Teď abych tu čekal do rána. Jo, jo. Co se takový listonoš nachodí, naběhá, nadrandí, nalítá a našlape, den co den musí ujít 29 735 kroků, v čemž je zahrnuto 8249 schodů nahoru a dolů. A pak se někdo diví, že z toho honění a drandění a šlapání člověk usne. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Půlnoc. A zima je tu. Zatrachtile. Musím přiložit. Hele, my tu máme myši. Měla by se na ně políčit pasť. Jemine, vždyť oni to nejsou myši, ale poštovní skřítkové. Kde vzali úřední razítko?
1: Zatracení lidé. Tady ta škatule není ovázaná podle předpisu. A tadyhle chybí razítko.
2: A tady se ten poštovský človíček zase přepočítal o jeden halíř. Musím mu to opravit.
0: Jej, dánečku, to jsou mi fouzatí pumprlíci.
1: Haló?
0: A jak jsou malí, menší než slepice nebo lesní králík?
1: Haló?
0: A komu pak to tamhle ten telefonuje?
1: Haló, ministerstvo pošt? Tady poštovní skřítek 131. Hlásím, všechno v pořádku. Kolega Matlafousek má kašel, hlásí se Marot, nenastupuje službu. Těpéro.
0: Leďme, mrňavce, jako pravý listonoši. Ale to už abych ani nemukl, ani necekl, ani nešpitl, abych je nezaplašil.
1: Oj. Tady je dopis do města Bambolimbonandy v království kanibalském. Kde to je?
3: No, jede se tam přes Benešov.
1: Aha.
3: Připíš tam kolego království kanibalské, stanice dráhy Dolní Trebizon, poslední pošta Košičí hrádek.
1: Jo.
3: Leteckou poštou.
1: Co? Tady jsou ještě nerozstříděné dopisy.
3: Honem, honem, pospěšme si, ať jsme brzy hotovi.
1: Dolní Lhota,
3: Střední Lhota,
1: Sicílie, Horní Lhota,
3: Sardinie,
1: Mňacholupy,
3: Pardubice,
1: Makotřasy. Tak, a jsme hotovi. A co pak? Páni, abychom si trochu zahráli karty.
3: Proč pak ne? Dobrý nápad.
1: Tak já seženu kartičky. Tak. Tady. 26. 28. 31. 32. Tak, tady jsou. A můžeme začít.
3: Zamíchat. Snímám.
1: Tak rozdávej racho.
4: Ale, to jsem dostal špatný list.
0: To jsem jak živ neviděl. Kdo má tuhle podívanou vydržet?
1: Nesu.
3: To ti přebiju.
4: Holenku, to je na mne slabé.
1: Oho, to já mám ještě vyšší kartu.
3: A já mám trumfové eso.
0: A já to nevydržím. Neradšte se, páni, vyžlata vyrušovat.
1: Ale
0: jaké pak to máte karty?
1: Pan Kolbaba.
0: Poklona uctivá.
1: My jsme vás, pane Kolbaba, nechtěli budit, ale když už jste se probudil, pojďte si zahrát s námi.
4: My totiž hrajeme jenom obyčejný mariáš.
0: A to je to já rád. Víte, dívám se na vás už hodnou chvíli, vyrušit jsem vás nechtěl, to ne, ale víte, karty to je moje mariáše.
4: Ale jak pak to, pane Kolbaba, že jste o půlnoci ještě na poště?
0: Ale to je taková malá historie. K večeru už mě nějak safraportsky omrzelo mé pošťácké řemeslo. Ty dopisy, co roznáším, jsou bez toho samé tiskopisy a účty a jiné zbytečnosti, které nikomu neudělají ani trochu radosti. A tak jsem si ze samého smutku sedl u kamen a usnul. No a zavřeli mě tu.
3: Tak je to tedy.
0: Jo.
3: Však do ráda přečkáte. A tady máte karty a můžeme začít.
0: Neradšte mě to mít za zlé, páni pomprlíci, ale já nemám v ruce žádné karty, já mám jenom nedoručené dopisy.
4: No právě, to jsou naše hrací karty.
0: No, neradšte se hněvat, páni pidi mužíci, ale karty na hraní mají mít nejnižší 7, pak 8, potom 9, 10, spotka a svrška, krále a nejvyšší eso, ale tady v těch dopisech nic takového není.
1: A to se moc pletete, pane Kolbaba.
0: Co?
1: Abyste věděl, každý ten dopis platí víc nebo míň podle toho, co je v něm uvnitř napsáno. Rozumíte?
3: A nejnižší karta, takzvaná 7, to jsou takové dopisy, ve kterých si lidé něco nalhávají a předstírají.
4: Druhá nejnižší karta je 8, a to jsou takové dopisy, co si lidé píší jenom z musu a povinnosti.
0: A tak je to tedy, podívejme se.
1: Třetí nízká karta je 9, a to jsou dopisy, co si lidé píší jenom ze zdvořilosti.
0: Aha.
4: První vysoká karta je...
0: No, 10.
4: A to jsou takové dopisy, ve kterých si lidé píší něco zajímavého a nového.
3: Druhá vysoká karta je spodek. A to jsou psaníčka, co si lidé posílají, když chtějí tomu druhému udělat potěšení.
1: Třetí vysoká karta je svršek.
0: Neboli filek. Víte, páni pumprlici.
1: Správně, pane Kolbaba, filek. A to jsou dopisy mezi dobrými přáteli.
0: Tak. A to je pěkné.
3: Čtvrtá vysoká karta se jmenuje král. A to je taková karta, chci říct, takový dopis, který je napsán z lásky.
4: A ta nejvyšší karta, neboli eso, to je takový psaní, kterým dává člověk tomu druhému celé své srdce. To je karta, která přebije,
1: čili přetrumfuje
4: všechny ostatní.
1: Abyste věděl, pane Kolbaba, takové psaní se najde, když píše maminka svému dítěti.
4: Nebo člověk člověku, kterého má raději než sebe sama.
0: No jo, ale... Teď bych rád věděl, jak medle poznáte, co stojí uvnitř v těch dopisech napsáno. No, to bych, páni, moc nerad slyšel, že snad je otvíráte a čtete.
1: Ale to
0: se nesmí, lidičky, to byste porušili listovní tajemství a já bych vás holo to musel ohlásit. Pro pána krále, To by byl velikánský hřích, kdyby někdo otevřel dopis, který mu nepatří.
1: A to my, pane Kolbaba, taky víme. Ale my, holenku, my cítíme hmatem skrze zavřenou obálku, co v tom dopise je. Ta lhostejná psaní jsou na omak studená, ale čím víc lásky je v dopise, tím je to psaníčko teplejší.
3: A když my, skřítkové, si zavřený dopis položíme na čelo, můžeme vám říci slovo za slovem, co tam stojí psáno.
1: Tak.
0: To teda je jiná, to je jiná, zatrachtile. Jo, ale když už jsme tady tak pohromadě, tak bych se vás rád na něco zeptal. Snad vás to páni ne...

0: urazí.
1: Že jste to vy, pane Kolbaba, tak se můžete zeptat, nač chcete.
0: No, já bych rád věděl.
1: No?
0: Co vlastně z křítkové jedí.
2: To je všelijaké, Kolbabíčku. My z křítkové, co žijeme v různých ouřadech, se živíme tím, co vy lidé utrousíte.
1: Takhle drobeček chleba, nebo ždíbeček houstičky.
2: To víte, moc toho není, co vám lidem od huby upadne.
3: Ale my z křítkové od pošty to nemáme tak zlé. My si někdy uvaříme ty telegrafní pásky jako nudle a mastíme je poštovním lepidlem.
1: Nebo můžeme olízovat známky.
3: To je taky moc dobré.
2: Ale moc nám tím zalepí vousy, pánové.
0: A že jsem tak smělý, kde pak tu vlastně přespáváte?
3: A to vám, pane Kolbabo, neřekneme. Kdyby lidé věděli, kde my skřítkové bydlíme,
1: tak by nás odtamtud vymetli.
3: Odejď.
2: A vůbec, pamatujte si, pane Kolbaba, nikomu ani muk, že o nás víte. Neraďte se hněvat. Ale to nesmí nikdo vědět.
1: Pamatujte, ani muk.
2: Tak zamíchat karty a jedem. Sedma,
0: osma,
3: svršek,
2: král, devět, deset,
0: spodek,
3: filek, deset,
2: spodek, svršek,
0: král, sedm,
3: devět,
2: trůf,
1: a ješo.
4: Dobrý večer, pane Kolbaba.
0: Dobrý.
4: Hoďte mi, prosím vás, na váhu tu škatuli.
0: Jo.
4: Ale pozor, sklo netřepat.
0: Já vím. A tadyhle si vyplňte průvodku.
4: Aha, průvodka, no. No, průvodka, aha.
5: Poštovní úřad. Haló, poštovní úřad. Koho? Pana Bouru? Pan Boura? Jo, ten čel z Rovínka před chvílí s telegramem do ulice nad Paťankou. Jo. Zdravíčko.
0: Tak, orazítkované to už je. A teď si tu poštu rozstřídím. Heleme se, tenhle dopis je takový vlažňoučký. A tady ten zrovna hřeje, jak je teplý. To asi je psaní od nějaké maminky. Jo, teď už mě to holečku nebude mrzet roznášet lidem dopisy. Jen škoda, že o těch trpaslících nesmím nikomu ani muk. Každý listonož by měl vědět to, co teď já, aby si těch dopisů uměl vážit. Jo, páni pumprlíci, nikomu ani muk. A heleme, tady je dopis v zalepené obálce a na té obálce není ale ani adresa, ani známka. Pane pošmistr.
5: No tak co pak je, co Kolbabo?
0: Koukejte se.
5: To zas někdo vhodil do schránky, dopis bez adresy. To jsou dnes lidi bezhlavý, zapomnětlivý.
4: Promiňte, že se vám pletu do řeči, já tu jenom posílám mamince balíček.
0: Už jste vyplnil tu průvodku?
4: Průvodku, tady je. Ale to musí být ťulpas, potrhlo, cápek, kdo posílá dopis a nenapíše na něj adresu.
5: Aba ne, takových dopisů, pane, se za rok najde celá hromada. To byste nevěřil, pane, jak jsou lidé roztržití. Napíši dopis, pane, a pak s tím horem pádem běží na poštu a zapomenou se, pane, podívat, že ještě nenapsali adresu.
4: Ale tak to se diví.
5: Jej, pane, to se stává častěji, než si myslíte.
4: A co vy s takovými dopisy bez adresy děláte?
5: Necháváme je ležet na poště, pane, protože je nemůžeme, pane, doručit.
0: Jenže, pane pošmistr, tohle psaní je takové teplé. V tom je jistě napsáno něco upřímného. Já myslím, že by se ten dopis měl přece jen doručit tomu, komu patří. Víte, to ti trpaslíci...
5: Co, jací trpaslíci?
0: Sakulente,
5: Co to pletete, pane Kolbabo?
0: Ale to ní, pane pošmistře, to já jen tak mezi řečí. A co teda s tím dopisem?
5: Když tam není napsaná adresa, tak to nejde a basta.
4: Tak snad byste mohli ten dopis otevřít a podívat se, kdo ho posílá.
5: To nejde, pane, protože to by, pane, bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí. Aha. A tím je, pane, celá věc vyřízená.
4: No, tak to se opravdu nedá nic dělat. Tak má úcta, pánové, má úcta.
0: Má úcta. Že jsem tak smělý, pane pošmistr, ale stran toho dopisu by nám snad mohl poradit.
5: No.
0: Některý pan poštovní skřítek.
5: Poštovní kdo? Pane Kolbabo?
0: S dovolením, pane pošmistr, jako poštovní skřítek, trpaslík, pumprlík, rarášek, tajtrlík, víte?
5: Ne, to nevím.
0: Já vám to neměl říkat, ale ten dopis bez adresy, on je takový teploučký, jistě od srdce. No, a kdybyste mi dovolil zůstat na poště přes noc, tak ti skřítkové dovedou číst dopisy, aniž by je otevřeli.
5: Tak nevím. Já vám, pane Kolbabo, vůbec nerozumím. Jací skřítkové? Jací trpaslíci?
0: No, poštovní. A víc vám říct nemůžu. Neračte se zlobit, pane pošmistr, ale nesmím. Jen kdybyste mi dovolil zůstat tady přes noc.
5: A to ne, to ne. To je, Kolbabo, porušení poštovních předpisů.
0: No jo, ale přece jenom, pane pošmistr.
5: Tak si tady zůstaňte.
0: Děkuju.
5: A když jde o to psaní.
0: Uctivě děkuju.
5: Já se v tom vůbec nevyznám, co to dnes všechno pletete dohromady.
0: A třeba to bude k něčemu dobré.
5: No, uvidíme. Tak dobrou noc, Kolbabo. A tady máte klíče.
0: Jo, a já za vámi zavřu, pane pošmistr. No, a teď si do půlnoci pěkně schrupnu.

0: nacepení lidé, tady z toho balíku něco teče. Že už jednou nezvyknou pořádně balit. Vždyť je to věčná škoda. Až nečistí to podlahu.
1: Vidě, dnes to má ten poštovský človíček na chlup přesně spočítáno. Tak to má být. To je pěkná práce.
2: Halo, ministerstvo pošt? Tady poštovní skřítek 131. Hlásím, všechno v pořádku. Kolega Matlafousek se už pozdravil. Zítra nastoupí službu. Těpéro. Tak a je to.
1: A co pak, páni, abychom si teď trošku zahráli kartičky.
2: Třeba Mariášek, ne?
3: Prvetír, páni pumprvíci.
4: A, to je pan Kolbaba.
2: No, tak pojďte si s námi zahrát, pojďte, pojďte, pojďte.
3: A to zas jo, karty, to si nenechám dvakrát říkat.
1: Rozdávám.
2: No, to je kartička, to je kartička.
0: To je smůla.
1: Nesu.
2: Přebíjím. A trumfíček.
3: A teď dávejte pozor, páni pidi mužíci, teď já.
0: Tak jste vyhrál, pane Kolbaba, protože jste nesl tu nejvyšší kartu, neboli srdcové eso.
3: A že jsem tak smělý, páni pumprlíci, tuhle kartu, totiž tenhle dopis, že ano, jsem našel dneska ráno mezi ostatními dopisy, jenže nemá ani adresu, ani známku.
0: Aha.
3: A tak jsem chtěl vědět, jakou máme dle cenu, a proto jsem to podstrčil mezi ostatní vaše karty. Ale víte to jistě, že je to tak vysoká karta?
0: Abych to nepoznal. Ale víte, pane Kolbaba, podvádět se nemá.
3: Ale to já vím.
0: No. To jenom, že je to tak cenné psaní, tak vám odpustíme. To je psaníčko, co píše mládenec dívce, kterou má raději nežli sám sebe.
3: Jo? No, to se mně tak ani nezdá.
0: A just je to tak. Když tomu nechcete věřit, já vám to psaníčko přečtu. Položím si je na čelo, zavřu oči a vidím všechno do puntíku. Tak tedy. Má z nejmilejší Mařenko, tak ti píšu. Tady je pravopisná chyba, správně má být měkké i. Že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bychom mít veselku. Napiš mě, jestli mě máš ještě ráda, piš mě brzo, tvůj věrný František. Aha.
3: Tak vám děkuju, pane Skřítek, to jsem potřeboval vědět, mockrát vám děkuju. Jen bych se rád dověděl, která je to Mařenka, nebo který František?
0: Nemůžu sloužit, pane Kolbaba, to tam už není psáno. Hmm,
3: to je škoda, to je škoda. Někdo klepá.
5: Pane Kolbabo?
3: Jo.
5: Pane Kolbabo?
0: A heleme, pošmistr, to teda, pane Kolbaba, my se musíme ztratit. Poklona uctivá.
2: Nazdáleček, nazdáleček.
1: Zdravíčko, pane Kolbaba.
3: Ten vás polekal, ale umíte se schovat za trachtilci, ani prášek po vás nezůstal.
5: Pane Kolbabo!
3: Jo, tady jsem, pane pošmistr. A cože tak časně?
5: Už jsem se, pane Kolbaba, nemohl dočkat rána. Letím sem rovnou s prvním rozbřeskem. Tak, co? Jak je s psaníčkem, pane Kolbaba? Jak jste pořídil?
3: Hlásím, pane pošmistr, že ten dopis bez adresy psal nějaký šofér František, nějaké slečně Mařence, a že si ten pan František chce tu slečnu Mařenku vzít za ženu.
5: A je, i pro Krinda pána, to je náramně důležité psaní, to by ta slečna měla dostat.
3: Já bych jí to psaníčko na šup donesl, kdybych jenom znal, jak se ta slečna Mařenka jmenuje vlastním jménem a ve kterém městě, které ulici a kterém popisném čísle bydlí.
5: To by pane Kolbaba dovedl každý, na to by ani nemusel být pošťák. Hm. Ale já bych moc rád viděl, aby ta slečna to psaní dostala.
3: Dobrá, pane pošmistr, tak já si přehodím přes rameno tuhle svou pošťáckou tašku s tím dopisem a s krajícem chleba a budu tu slečnu adresátku hledat, i kdybych rok měl běhat a prochodit celý svět.

0: slečno, nejmenujete se Mařenka?
1: Jmenuju, pane pošťák, co pak mi nesete?
0: Třeba dopis, slečno Mařenko, jestli nějaký čekáte.
1: Jak pak bych nečekala? Čekám dopis od svého Frantíka.
0: Co? Od Frantíka? A je ten váš František šoférem?
1: Kde pak není šoférem, nýbrž zámečníkem.
0: A jej, tak to není psaníčko pro vás. A jde se dál.
1: Pošťáčku, nesete mi psaníčko od mého milého?
0: Psaníčko nesu, ale pro Mařenku.
1: Vždyť, pane listonoš, já jsem Mařenka.
0: A čím pak je váš milý, slečno Mařenko?
1: Šoférem, pane pošťák.
0: Jej, dánečku, šoférem. A jmenuje se František.
1: Ale ne, nejmenuje se František, jmenuje se Toník.
0: A to je škoda, věčná škoda, slečno Mařenko. Prochodil jsem už celé Litoměřicko a Lounsko a Rakovnický okres a Plzeňsko a Domažlicko, Písek, Budějovicko, Přeloučsko, Táborsko a Čáslavsko a hejtmanství Hradecké a okres Jičínský a Boleslavsko, ale nemohl jsem to psaní doručit té pravé slečně Mařence.

0: máte pro mě dopis? Pane listonoši, už moc dlouho na psaníčko čekám.
1: No, jestli se jmenujete Mařenka a čekáte dopis od milého, který je šoférem, pak vám ho mohu dát třeba hned.
0: I toť víte, jmenuji se Mařenka a čekám na dopis od milého, který je šoférem. Ohne mi dej toto psaní.
1: No počkejte ještě. Jmenuje se ten váš šofér František?
0: Ale kdež, pane listonoši, Ladislav se přece jmenuje.
1: Tak ani vám ten dopis nepatří, ačkoliv jste Mařenka.

0: No, těch slečen Mařenek, co jsem v Čechách našel, bylo moc. Dohromady 49 980. Ale žádná z nich nečekala psaníčko od pana šoféra Frantíka. Některé z nich sice čekali na psaníčko od nějakého pana šoféra, ale ten se nemenoval Frantík, nýbrž Toník, nebo Ladislav, nebo Václav, Josef, nebo Jarolím, jenom Frantík ne. A jiné ty slečny Mařenky zase čekali na psaníčko od nějakého pana Frantíka, ale ten zase nebyl šoférem, nýbrž zámečníkem, nebo četařem, truhlářem, nebo konduktérem, ale just ne šoférem. Chudák slečna Mařenka nedostane psaní od mládence, který jí měl raději než sebe sama. A chudák pan šofér Frantík, už to jeho psaní nedoručím. Ach jo, takovou to dalo práci. Tolik jsem se nachodil a všechno nadarmo. Hele, auto. To musí být nějaká starožitná kára, že si to šine tak pomalu. Sotva 6 kilometrů za hodinu. I pro pána krále, to není žádná starožitná kára, to je krásná osmiválcová Bugatka. A hele, ne.
1: Pojďte, pošťáku. Já vás kousek cesty svezu.
0: A jej, dánečku, to jsem rád. Vždyť mě už po tak dlouhém putování pořádně bolí nohy.
1: Tady u mne se posaďte. A jedeme.

0: Že jsem tak smělý, pane, vy asi jedete na pohřeb, že?
1: Nejedeme. Proč myslíte, že jedeme na pohřeb?
0: No, protože vy, pane, ráčíte být tak smutný.
1: Já jsem tak smutný, protože mé auto tak pomalu a smutně jede.
0: No jo, ale proč pak vám taková krásná Bugatka tak pomalu a smutně jede?
1: Protože ji řídí smutný šofér, pane listonoši.
0: Aha, ale račte dovolit vážnosti, proč vlastně je ten šofér tak smutný?
1: Protože nedostal odpověď na psaníčko, které dal na poštu před rokem a dnem. Víte, on psal své znejmilejší, ale ona mu neodepsala.
0: Ale...
1: Tak on si myslí, že ho už nemá ráda.
0: Sakulindy, pane šofér, že jsem tak smělý, nemenujete se František?
1: Jmenuji se František Svoboda.
0: A ta slečna se jmenuje Marzenka, že?
1: Slečna Marie Nováková se jmenuje ta nevěrnice, co zapomněla na mou lásku.
0: A člověče drá, zastavte! Tak to vy jste ten trumbera, to tululum, ten makovec.
2: Počkejte.
0: To nemehlo, to pometlo, ten jelimánek.
2: Nechte mě.
0: Ten salát a ten přetrhdílo.
2: Vy mě umačkáte.
0: To vy jste ten nádivánek, kolánek, ňuba, mrťafa, ten ňuma, slívá, ten bambula.
2: Krindáčka, pane listonoši.
0: Mlčte, vy Matěj, vy Vaňku, Kubo a Popleto. To vy jste nám hodil do poštovní schránky to psaníčko bez známky a bez adresy. Je, mine, to jsem rád, že mám tu čest vás poznat. Jak pak vám slečna Marzenka mohla odepsat, když dosud to vaše psaní ani nedostala?
2: Mlčte, mlčte už a povězte, kde je to mé psaní pro Marzenku?
0: Až mi povíte, kde slečna Marzenka bydlí, tak to psaní bude, abyste věděl rovnou na cestě k ní. Můj ty Tondo, už rok a den nosím ten dopis v tašce a hledám po celém světě tu pravou slečnu Marzenku. Mládenče zlata, ničko honem a šupi to bez odkladu a kalupem mě dejte adresu té slečny Marzenky a já půjdu a doručím jí to psaníčko.
3: Nikam, pane pošťáku, nepůjdete, ale brž, my vás tam dovezeme. Tak, Frantíku, teď nastartuj a jede se k slečně Mařence.
0: Lidičky, 60, 70, 80 kilometrů, 100. 110, 120, 150 a pořád rychleji. Slyšíte, pane, jak ten motor zpívá, jásá a burácí samou radostí. Držte si, pane, klobouk, nebo vám, pane, uletí.
3: A vy se z těchže důvodů držte oběma rukama sedadla.
2: To nám to jede, co? 180 kilometrů. Jejdane, vždyť my už ani nejedeme, my letíme na přímý záběr ve vzduchu. Helejte se, kde jsme nechali silnici? Jejdanečky, vždyť my jsme dostali křídla.

0: Tak. A jsme na místě.
1: To jako, pane Frantíku, v Libňatově.
0: Právě tu. V téhle bílé vesnici bydlí moje Mařenka.
2: Ale že ta Bugatka dobře jede, co?
1: A to jo.
2: A teď byste, pane pošťáku, mohl té slečně Mařence doručit to psaníčko.
1: Ale to snad, aby pan František řekl to raději ústně, co v tom psaníčku je psáno. Ono je tam totiž 8 pravopisných chyb.
0: Co vás nemá, pane listonoš? Já se jí stydím přijít na oči, protože takovou dobu nedostala ode mne žádné psaníčko. A pak třeba už na mne zapomněla a nemá mě už ani trochu ráda. Helejte, pane listonoš, ona bydlí v tamtom domečku, co má okýnka tak čistá jako studánka.
1: No, tak když jste to vy, tak já jdu.
2: A my tady zatím na vás počkáme, za rohem.
1: Tak jo, tak jo.
3: Kdo pak je?
1: Pozdrav Bůh, slečno Mařenko.
3: Dobrý den, pane listonoši.
1: To si šijete svatební šatičky?
3: Ba ne, to já si šiju rubáš do rakvičky.
1: Ale, jej, danečky, jeminko, te... Jemináčku, Jezusko, to snad to nebude tak zlé. Co pak vy, slečno, marodíte?
3: Nemarodím, ale srdíčko mě puká žalem.
1: Pro pána krále, slečno Mařenko, počkejte ještě s tím puknutím, že jsem tak smělý, proč vlastně vás srdce bolí?
3: Protože už rok a den a rok čekám na jedno psaníčko, které nepřichází.
1: Nic si z toho nedělejte. To já zase už rok a den nosím tadyhle ptašce jedno psaníčko a nemám, komu bych je odevzdal.
3: Pane listonoši.
1: Víte co, slečno Mařenko? Já to psaníčko dám vám.
3: Pane listonoši, to psaní snad není pro mě. Vždyť na něm není adresa.
1: Jen se podívejte dovnitř. A když to nebude pro vás, tak mě to vraťte a je to.
3: Má znejmilejší Mařenko, tak ti píšu, že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bychom mít veselku. Napiš mě, jestli mě máš ještě ráda, piš mě brzo, tvůj věrný František.
1: Tak co? Vrátíte mě ten dopis, nebo ne?
3: Nevrátím. Vždyť je to psaníčko, na které jsem čekala rok a den. Pane listonoši, já ani nevím, co bych vám za to dala.
1: Tak já vám to řeknu. Dáte mě 2 koruny pokuty za to, že to psaní nebylo náležitě oznámkováno, rozumíte? Pro pána Jana, vždyť jen proto s tím psaníčkem běhám rok a den, aby pošta dostala 2 koruny porta.
3: Ale ty, já vám, pane listonoš, dám nade všecko ráda.
1: Tak děkuju pěkně. A abych vás nezdržoval, na vaší odpověď, slečno, tadyhle někdo čeká. Už to Holomek nevydržel a kouká vám do dveří.
3: Frantíku.
0: Mařenko.
1: A já za trulenti na vás počkám venku. A ať je ta odpověď na ten ztracený dopis hodně dlouhá.

0: No, pane Kolbaba, a my si zatím nasedneme.
1: Nasedneme. Víte, vašnosti, rok a den jsem s tím psaníčkem běhal, ale stálo to za to. Poznal jsem moc věcí. Polej, lesy, východ i západ slunka, sedbu i žně, vžatčí chmel, umělníka vinice, to vám je taková pěkná a krásná země, ať je to u Plzně, nebo u Hořic, nebo u Tábora.

0: No, a když Mařenka dala svoji odpověď, ona se zkrátka ústně taková záležitost dá vyřídit rychleji, nežli dopisem bez adresy. Tak pan František se vrátil k pánovi a panu Kolbabovi. Neříkal nic, jenom mu tak nějak svítili oči. Pak skočil do vozu, smáčkl starter, přišlápl spojku a plyn a že tedy nejdřív odvezou domů pana Kolbabu. Vůz se rozjel tak hladce a lehce jako ve snu. Hned vám ručička na tachometru ukazovala 120 kilometrů. A že si to ten vůz tak krásně jel? No to si to hasil tak proto, že ho řídil šťastný šofér.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.
3: Poraněný koleno, to místo jméno má. Krví zbytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach. Země, která skrývá zlatej prach. Dýmky míru zhasly a zoufalství jde tam.

kdysi kauboj zateslí. Věnec pustů jen k jedné skývě zbývá, což je poměr, dá se říci, groteskní.

živou, ještě než ten rudej oheň dohoří, tak jsem na valbušty i s tou tvrdou skývou, a když ne, tak naše kolty hovoří.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Víte, kdo koncem 19. století objevil bájnou Troju? I když o ní nikdo nevěřil a myslel si, že Homer si tuto zemi vymyslel, byl to chlapec z chudé meklemburské fary, tedy již jako muž. Jmenoval se Heinrich Schliemann a svými znalostmi a pílí přispěl k řadě dalším objevům. 5 let stál za pultem, prodával slanečky, brambory, svíčky a kořálku. Život obchodního příručího nebyl snadný, ale v mladém Schliemannovi neudusil touhu po poznání a po dobrodružství. Když jednou v krámě zaslechl opilého mlynářského tovaryše, jak cituje homerské verše v původní řečtině, bylo to prý pro něj jako určující zážitek. Roku 1841, tento 20letý a bez jediné vindry, odešel do Hamburku, kde se dal najmout jako plavčík a zamířil do Venezuely a odtamtud do Řecka. Celý příběh nám o něm připravila Jana Holanová.
0: Na stránkách akademie
3: ztratyanalezy.info
0: ztratyanalezy.info.
4: Haló, haló.
0: Jste na stanici Hvězda.
3: Jak se vám poslouchá?
0: Hvězda hraje všem. Od převratu do převratu.
3: Od kterého?
0: Od prvního do druhého.
3: Od 20. let do konce vál.

0: více než list sláva, víc než polní tráva, je občanská svoboda.
1: Nikdy se nezdaří zavřít v žaláři, svoboda se nepodá.
0: Na nás neplatí ni pouta okovy, ni řetězy.
1: Pouta rezatí a svoboda v řetězech nevězí.
0: Ta spoutat se nedá, vždycky bourat se dá hlavou. Pouta zrezatí, staré železo na nás neplatí.
1: Na nás neplatí ni pouta okovy, ni řetězy.
0: Pouta zrezatí a svoboda v řetězech nevězí.

Mně koupali co děcko v horké lázni, až Celsius na 40 les. Pak divili se, co to dítě blázní, a následky ty cítím ještě dnes. Já lidi sotva chodím, mám pořád rychlý puls, jak se jen trochu zlobím, hned třesu se jak sult. Mě koupali co děcko v horké lázni, a následky ty cítím ještě dnes. Oh yes.

hospodě je mizérie, do závodu ke mně dnes nezabloudí ani pes. Těch pár korun, co se drží, člověk v kapse neudrží, dívám se do pokladny bezradný. Prázdnou kasu mám, co víc mám povídat vám, co žádná radost nevězí, se obírání penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku a nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí, kde se nevidí, kupule tvoje, jeden na druhý, rostou ty dluhy, k zoufání tvoje a kolik.

Kdybych měl jen dluhy tady, to už bych si věděl rady. Horší je, že režie vůbec se mi nekryje. Kde je činže, kde jsou daně, služka, děti, šaty na ně. Kde peníze seženu pro ženu. Prázdnou kasu mám, co víc mám povídat vám. V tom žádná radost nevězí se obírat penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku a nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí, Grejsa nevidí, kupule, to je. Jeden na druhý, rostou ty dluhy, k zoufání, to je. A kolik já těch dluhů mám, to nevím věru ani sám, však nemít jich musel.

moji hvězdičko, ty s celým světem si mým. Rozvito, rozvito, to tajemství je skryto, jen tvé snědě tváří záhadné.

starý klavír tu zůstal. Je v něm ukryto plno vzpomínek na chvíle, kdy jsem u něho sedával jako student. Škoda, že neumím vyjádřit slovy, co jiný snadno tak své dívce poví. Před vámi lásko má, v rozpacích stojím, co chtěl bych říci vám, vyznat se bojím. Chci říci vám, nevěřte

sama ten rád není, nebo ti líbat měsíčním osvětlení, je to nejhezčí, víš, se na to není, někdy tak, pak zase tak, no jde jak jde.

pak zase zaknulíte jak. V noci přece nikdo sama ten rád není, nebudí líbat měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víte, na to není. Někdy tak, pak zase tak a všelijak. Zkrátka vždy svítom.

0: zapakar Cadillac, my jsme první, oni přijdou pak.
1: To byly časy.
2: To byly časy. Na stanici Hvězda.
3: Zvuk trubky auta někde sasní, všecky mladé dívky rázem blázní, neboť každá stůně v horečce, po autu ne, v motorce. Nic lepšího není nad trojkolku, máš-li benzín a v kočáku.

tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat. Tomu nesmí motor nikdy vynechat. Máš-li motor, najdeš dívku lehce. Bez motorky žádná kluka nechce. Dnes u dívek dosáhneš svůj cíl. Čím máš více koňských sil. Na výlet o závod jedeš s větrem, ale za 30. kilometrem v lese schováš motor pod houby a jdeš s pannou na houby. Kdo má 6 HP motorku s kočárkem jako pozdílku, kdo si chce do ní holku dát, tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat, tomu nesmí motor nikdy vynechat. Proto pany přijde-li k vám milí, ptejte se ho dřív na koňské síly. A kdyby kluk motor neměl snad, tak ho nechte raději stát. Dejte pozor, neboť často z horka od kočárku ujede motorka a naposled v žalu velikém zbude holka s kočárkem. Kdo má 6 HP motorku s kočárkem jako postýlku, kdo si chce do ní holku dát, tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat, tomu nesmí

0: tím autem.
1: Dejte pokoj autem, to se mi onehdy stalo na Zbraslavi v noci, slečno. Já jsem se zdržel na Zbraslavi až do 11:30, no a to už žádnej vlak nejede. Tak si myslím, jak já se chuděra malá dostanu do Prahy. Tak si myslím, počkám tady na silnici, až pojede nějaký vůz, požádám slušně a oni mi svezou do Prahy. Čekám půl hodiny, nic nejel. Až najednou vidím, jak vodobříše po silnici jede auto. Ale jak? Pomalonku, krok za krokem, tíše, bezlučně. Přijede ke mně, já otevřu dvířka, podívám se dovnitř, auto prázdný, auto úplně prázdný a jede pořád dál. To si představte, jak já měl úzký kaťat. Tak si tam vlezu, auto jede pomalonku dál. Myslím si, jestli pak to auto u akcízu v Chuchli zastaví. U akcízu v Chuchli dávám pozor, auto jede zase dál. Tak já tomu trošku rozumím, skočím k brzdě, zabrzdím, vůz zůstane stát a najednou se mi zezadu vozve, oni vole, co mi to brzdě, teď já to mám polámaný a tlačím to až od Zbraslavě.
2: Ono se to lehce říká, ale je to těžký. Kdo nemá na automobil, musí courat pěšky.

asi se nejvíc rozpálí. To bude mela, až se ta Ela tím sentinelem vypálí. Byl jsem jeden s námi z Letvice tuhle, že bude mít automobil tenký jako nudle. Já povídám, to nic není, to si neviděl. Ela sama přepichovej, krásnej sentinel. Já viděl Elu na sentinelu, jak jela tamhle v okolo. Já pro tu Elu na sentinelu.

Čundral po Sahaře svoji limuzínu, potkal jsem tam na Fordince klupu Beduzínu. Když jsem přijel do oázy, dostanu sem kouk, jeden pousatej náč.

0: Někdo vás přepad.
1: No jo, přepad. Motocykl. A kdyby jeden? Oni dva.
0: No a?
1: No kdyby, ale oni byli, jeli ty motocykly za sebou. Ale oni jeli vedle sebe. Jedno světlo se ke mně blížilo po pravé straně silnice, druhý po levé. Tak jsem si to přesně namířil mezi ty dvě světla.
0: No a?
1: On to byl autobus.
2: Odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.

0: Kraje Hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: Na vlně bezpečí.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, ty hele, jak je to míněno, že trpělivost přináší růže? A on říká, no jak, já nevím, tak já ti dám třeba příklad. Hele, my byli chudí, že jo? Já a můj brácha jsme spali v jedné posteli ve dvou. No a naštěstí se pak můj brácha oženil, takže jsme pak teprve spali ve třech.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

ani nemám ani trochu rád. Už jsem mrzák hotovej a hexen šus mám tutovej a vokem cuká neurotický tik.

0: Rád jsme doplnili desítku států celého světa, kde se hodinky vyrábějí.
1: A dnes jsou hodinky a budíky z Chronotechny k dostání ve všech našich obchodech.
0: Výrobky Prim vyvážíme také do zahraničí.
1: Říká se, že nesmyslné a zbytečné je nosit dříví do lesa a sovy do Atén. Ale to, že vyvážíme československé hodinky a budíky Prim i do zemí, kde už mají vlastní hodinářskou tradici, to je současná skutečnost.
0: Hodinky a budíky Prim svou kvalitou opravdu se osvědčují i v Německé demokratické republice, Německé spolkové republice, ve Švédsku a v Jižní Americe.
1: V Indii zavedli naši pracovníci výrobu budíků. Závod má vysokou výrobní kapacitu a obstojí i ve velké konkurenci západních firem.
0: Náramkové hodinky Prim prošly vítězně televizní olympiádou kvality a získali zlatý kahan na ostravských výstavních trzích.
1: A zcela nahorou osvědčili svou kvalitu i v praktické zkoušce, v uhelném dole, kde jednomu horníkovi vypadly z ruky. Prošli 10 přesypy, spadli do 35 metrů hlubokého zásobníku a odtamtud s uhlím do vozíku. Pak prošli drtičem a nakonec byli nalezeny na hornickém vozíku s uhlím. A výsledek? Hodinky byly poškrábané, ale šly a ukazovali přesný čas.
0: Spolehlivé budíky, kuchyňské, pokojové, náramkové, sportovní i společenské hodinky československé výroby mají značku Prim.
1: Výrobky Prim mají primát v přesnosti, kvalitě a eleganci.
0: Pánem svého času je ten, kdo je pánem hodinářských výrobků Prim.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

tvůj horoskop opět věští hádku. Já vsadil bych okamžitě zlatku, že nutkání máš vyhnout se tomu, nebýt z domu. Chceš v sobotu

vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci, to pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní, každého včas uklidní.

od mnoha lidí bývá veleben a ctěn. Světlivý jsem snadný a ani trochu vadný. Vždy mívá důvod pádný, býti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce. To pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.

0: sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

vejď dál, tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš.

ať si velký, malý, hravý a starý. Vejdi dál a neklepej, ohřej se a vyprávěj o dětství pak.

kodu své oranžové blůzy rozvěší. A já ji pořád miluji.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: O čem právě rozhodujeme v komunálních volbách? No, o politice. Jeden by řekl, že logicky spíše o komunálních tématech a o různých preferencích, ale ona sama i ta kampaň podle toho vypadá. Vždyť strany ve městech podle hesel nelze vůbec mezi sebou rozlišit. Buď všichni hlásají, že chtějí přidat, zrychlit, makat, usilovat, pracovat a různě se starat, a nebo se jen předhánějí v různých plánech, jak co nejrychleji utratit peníze poplatníků, tedy nás, daňových poplatníků, z našich peněženek, na věci jistě dosti zbytné. No a co válka Západu proti Rusku a spor mezi ochránci normálního světa proti pokrokovým bořitelům všeho? O tom všem se nám aktuálně zamýšlí Ladislav Jakl.
1: Na stránkách protiproud.info. Vidím.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: On vích si vždycky, když hostoval venku někde Carmen, tak si vyměňoval dopředu, říkal, ano, já můžu, já přijedu, ale prosím vás, kdybyste na to mysleli, že ta Carmen musí být postavou ke mně. No a vždycky si to, když přijel, tak hned při zkoušce, co bylo první, já chci vidět Carmen, jak je velká. No tak přijel do Brna nějak, hostovat toho Joseho a dal si tedy ukázat Carmen, což byla dáma, která byla jenom asi o 20 cm vyšší než on, takže to šlo. Nebyl ten výškový rozdíl tak velký, ale na co zapomněl, byla Mikaela. A s tou hned začíná ten duet, že jo, svou máti vidím zas a to ta na zkoušce nebyla. A teď to začalo a přišel, on zpíval, aj Mikaela, jaké štěstí. Kouk se do portálu a tam stála dvoumetrová Mikaela. A teď to byla veliká legrace, páč, oni to měli naaranžovaný u sebe a on před ní utíkal, aby to nebylo tam a ona ho honila a on ji honila, říkala, jděte pryč. Orchestrálních pavů říkal, jděte ode mě. A ona se ho držela a klíště, ona to zpívala chudák po třetí, tak držela se aranžma a Vích říkal, no nakonec to bylo výborný, páč, duet jsme skončili tak, že já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

večeru. A na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru. Na Hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost. Na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku. Jak bych vyzral na Hajnýho hrušku, na hrušku a jeho zbraň.

0: Tak teda, tatínku, do smrti dobrý, ne? A to bude asi všecko, na zdi visí puška. Pod ní kolíbá mý děcko, můj chán hajné hruška.
1: Posloucháte Stanici Hvězda.

Přišel jsem na svět, abych si postavil život dle obrazu srdce svého. Chlapecké srdce je písnička na začátku, plán pro zámek, který bys lidem jak milé dal k svátku. Ale mužovo srdce

budova, věci zrozené z lásky, světla a víry. Dnes při mě stůjte a třikrát mi věrnější buďte, když zůstal jsem na světě sirý. A modlete se, aby mi narostlo srdce, statečné a nesmlouvavé, a věřte dnes za mě, že tomu tak bude. A věřte dnes za mě, že postavím dle obrazu jeho,

Já mužné srdce ještě nemám, sám v těžké své hodině, a proto nevěřím, a proto nevěřím.

dál, kam dám dnes hlavu svou a proč bych se bál. Dál zbraň pevnou rukou držím, i tu ve spánku

kde už končí háj, já svůj domov mám. Ráno mhá drát,

0: rodný dům byl a zůstal drahka. Polím tvrdou práci dám, ruku těžkou mám, zlatý klas a zrno v něm, co bych si víc přál. To bych si víc přál.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 60. let.

kdo myslí však, že dívku jen chci jako doprovod, ten mýlí se i s babičkou, se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít, já Prahu svýma očima chci vidět, pohladit, kdo mě

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Stanice Hvězda.
1: Slunce pálí jak ďas a za krátkej čas vzdáš hold suchej švestce. Sem do žáru skal, psa by si nevyhnal a tím spíš žádný jezdce. Ptáci ani píp,

domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku ve znebili líní, až potkali Davida. David šel do války volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil v hodu

0: David se otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.
1: No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda.
2: Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.

jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly i

0: o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nás smrt pokosí.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

první duben v očích má. Láska prý ji brzy omrzí, prý má za ušima. Já však nedám na počasí, já

mlč, starej mlč. Zatneš zuby, napiješ se, u sebe si pomyslí. No, mlč, starej mlč. Zatneš zuby, napiješ se, u sebe si pomyslí. Vždyť ty ne...

dnes, jak před lety, vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké naprosto.

Zuzana chce něco říct. Co říká, Honzo? Že prý má něco na jazyku. Budi vám to řekne.

radost udělal. Koupil jsem auto a nedbal jsem však jaké, abych jel také o kousek dál. Věřte, byl jsem rád, když jsem poprvé vůbec vyjel z vrat.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No a jsou to vždy, když my se tak zamyslíme nad tím, jak často za veliké štěstí pokládáme to droboulinké, proměnlivé štěstíčko nad všelijakým tím přepichem. Že? Tak si také říkáme, to není pravé štěstí. Opravdové štěstí je, může-li si člověk říci, snad jsem udělal kousek práce pro lidi, pro mír, pro ty dvě nanejvýš milované země, o nichž a o jejichž armádách tak krásně mluví ve své básni Dukla Ivan Skála. Myslíš na chrabré krasnoarmějce, celá ta léta myslíš na ně, veselé jako kvítek na ťubetějce. Patříte spolu k jedné straně, ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů, aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš. Ty vděčně.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Jackson!
1: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo,

Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá táta, Jozífku? Právě chtěl jíst, ale když vás viděl za humny, vstal a nechal jídla být, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu, táta povídal, že byste nám mnoho snědl. A máma to musela se stolu všecko uschovat. A kam pak to schovala, Jozífku? Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchty na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr Matěj se neptal dále. Usmál se a v okamžení vešel přes práh ke kmotrovi Jírovi. Pozdrav tě, Bůh, vítal ho Jíra, ale že pak si nepřišel o chvílku dříve, mohl si s námi jíst. Právě dnes nám od jídla nic nezbylo, čím by jsme tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě něco neočekávaného. A co, povídej? Zabil jsem ti hada a ten had měl hlavu tak velikou jako ta kýta, co máte na kamnech. Tlustý byl jako ta hus, co je na pícce, bílé masíčko měl jako ty buchty, co jsou na mysníku, dlouhý byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě, krve ale bylo, co piva v těch dvou džbánech, co tam to pod lavicí stojí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost zastyděl, žena musela jídlo a pití na stůl postavit a oba teprv hosta častovali.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze stanu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor stanu, a světe div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost Cetin až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v pražském rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením stan si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Slyšíte hvězdu. Hrajeme si léta 70.
1: Tam, kde staré stromy ticho utápí, tam stojí domek

jaro je zas. Jenom já nejsem tím, co jsem byl loni v ten čas. Ptal jsem se, kdo je, že za jitra

černých vren. Stádo koní bez odechu bádí, jak uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hren. Se svým stádem pustou zemí letím,

kopyt na zem útočí. Prach se zvedá k nebi ze všech stran, stovky kopyt pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá pod nespočetných ran, se svým stádem pustou zemí letím,

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Osmdesátky o osmé.
2: Stanice Hvězda.
1: Od osmi večer.
3: Dokud tráva bude růst, řeky potečou.

0: Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: O čem právě rozhodujeme v komunálních volbách? No, o politice. Jeden by řekl, že logicky spíše o komunálních tématech a o různých preferencích, ale ona sama i ta kampaň podle toho vypadá. Vždyť strany ve městech podle hesel nelze vůbec mezi sebou rozlišit. Buď všichni hlásají, že chtějí přidat, zrychlit, makat, usilovat, pracovat a různě se starat, a nebo se jen předhánějí v různých plánech, jak co nejrychleji utratit peníze poplatníků, tedy nás, daňových poplatníků, z našich peněženek, na věci jistě dosti zbytné. No a co válka Západu proti Rusku a spor mezi ochránci normálního světa proti pokrokovým bořitelům všeho? O tom všem se nám aktuálně zamýšlí Ladislav Jakl.
1: Na stránkách protiprout.info

vyhnaný dostal jsem útulek v porobě salaších ciziny, bylo mi zpátky opuštěn, volal jsem

ačkoliv k pokoji volali retina, ačkoliv prosili.

0: Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počet.

příteli, zmizel jsi mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dá.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Víme, co se děje.
1: Evropa se stále rychleji islamizuje, především na západ od nás, a mění se v jeden velký chalífát. Džihádské bojůvky už ovládají celé městské čtvrti. Ve spolupráci s liberály a progresivisty se pak ujímají i politické moci. Česká republika a obecně země střední a východní Evropy jsou tomuto multikulturnímu obohacení z velké části ušetřeny. To se ale začíná měnit. Vlastizrádný migrační pakt, který přijala Vít Rakušan s Petrem Fialou, otevírá stále dveře islámským migrantům, a to i přesto, že jej současná Babišova vláda odmítla. Nikdo například neví, kolik islamistů už u nás vlastně pobývá. Při otevření hranic během ukrajinské migrační tsunami se k nám totiž nahrnuli i muslimové, prakticky bez registrace nebo jakékoliv řádné kontroly. Podle rostoucího počtu kebabů se zdá, že i v téhle záležitosti Západ brzy doženeme. Ony totiž ta pozitivní čísla ratingových agentur hodnotící naši zemi jsou právě možná ovlivněna i tím, že tyto zárodky českého chalífátu necháváme v klidu růst. Babišova vláda k tomu totiž vlastně mlčí. Pouze strana SPD už roky varuje proti islamizaci a zákazu hijábů. A stranám jako ANO nebo motoristé to snad dojde, až výjevy podobné Francii, Anglii nebo Německu uvidí i v ulicích českých měst. Jenže pak, jak je to prakticky jasné, na onom vysněném západě už bude pozdě.
0: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, prosím tě, mě nepovídej, že se morálka za posledních 20 let zhoršila. Podívej, když například před 20 lety šla moje manželka po ulici, taky každou chvíli nějaký chlap obtěžoval. No, vidíš, a dneska se jí nikdo ani nevšimne.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas.

hledali mě v údolích. Za 1 200 000 hledali mě na polích i po hospodách ve městě.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus bál

prák přes ličky a pak v jeho stínu hrály kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena,

času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl

tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy.

0: Nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordiler až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

z Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem ranních vlaků.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Jak interpretovat výsledky proběhlých komunálních voleb, těch senátních, alespoň z části? Byly nepřímým referendem o prvním roce vládnutí koalice ANO, SPD a motoristé? Jak o tom před měřením sil vykřikovali někteří z obou stran politické barikády? A budou znamenat nějakou změnu ve vztahu vlády a poražené fialové opozice, včetně Hradu? To jsou asi jediné otázky, které mají smysl. Volební výsledky, což je dáno charakterem tohoto hlasování, jsou jinak pochopitelně místo od místa tak rozdílné, že z hlediska dalšího směřování naší bruselské kolonie nemají praktický význam. Samozřejmě s výjimkou několika větších měst, na prvním místě Prahy a Brna.

0: 1, kde se opět jen potvrdilo známé beznadějné, či opět mírně nadějné třeba v Ostravě. V nejobecnější rovině lze asi konstatovat žádné velké překvapení. Potvrdilo se snad jen několik trendů, které za úvahu stojí. Mají v sobě totiž ukrytou časovanou nálož. Nikdo ji však nebere příliš vážně, nebo o tom alespoň veřejně nemluví. Ve všech dosavadních komentářích z obou stran politického spektra ve smyslu koalice versus opozice tato skrytá mina zcela absentuje. A to přesto, že se vynořila a zase zanořila z hlubin mediálních mystifikací jako podivná variace na Moby Dicka, aby nám připomněla, co v pěně dní obvykle nechceme vidět a vědět. Všichni, kteří teď jásají či naopak vraští čela, pomíjejí nejzákladnější fakt, jenž vysvětluje posuny naprosto dostatečně a spolehlivě. Volební neúčast. Vzhledem k tomu, že ve volbách tohoto typu byla víceméně obvyklá, tedy kolem 48%, minule dokonce asi o 2% méně, nevidí v tom komentátoři podstatnou příčinu výsledků. A přitom je věcí zcela kardinální. Právě ona je obalem, který skrývá zmíněnou nálož vloženou do základů. Při loňských sněmovních volbách přišlo volit, teď vynechme naštěstí nepodstatnou část zahraničních korespondentů, téměř 69% z těch, kteří volit mohou. Ačkoliv i to znamená, že větší čtvrtina Čechů, Moravanů a Slezanů souboj s fialovou mafií ignorovala. Je to skvělé číslo proti té více než polovině, jež se nenamáhala přijít tentokrát. Ti, kteří z objektivních důvodů nemohli, jsou statisticky zanedbatelní. Ten rozdíl je totiž obrovský a zásadní. Především kvůli tomu byla fialová mafie poražena. Tak proč se teď statisíce voličů tentokrát, a jak víme vlastně stabilně, k těmto volbám neobtěžovali a tím rovněž nepřímo hlasovali? Lze totiž s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládat, že většina z nich patřila k těm, kteří se na loňské změně vlády podíleli. Odpověď je jednoduchá a vypovídá o stavu celé společnosti mnohem víc než všechna statistická data, z nichž teď budou nejméně několik týdnů vařit nevýživnou polévku výkladů obvyklé sestavy propagandistů v ČT, ČRO a dalších přidružených chapadlech mediálního korporátu. Prostě jim to nestálo za to. Je jim to jedno. A pospěšme současně říci, že výtka je to jen z části, protože sociologicky vzato jde především o lidi, kteří vnímají situaci ve své zemi spíš intuitivně než racionálně. Chceme-li to říci mírně urážlivě, činí tak první signální soustavou, nervovou reakcí na podnět podle jeho intenzity a pohybu v davu. Moře však bylo tentokrát na pohled jen mírně zvlněno nezajímavými a z větší části vylhanými žvásty o státním rozpočtu či podobnými nesmysly. Válka či mír se neřešily. Loď se pohupuje, ale pluje. Potvrdila jim to nad jiné přesvědčivě událost, která vzrušila jen ty na palubě, tedy tu část posádky, která vnímá, že bouře je na dohled a může kdykoliv smést bárku do hlubin. To, když plastový panák dosazený manipulacemi do křesla prezidenta republiky oznámil, že se voleb nezúčastní, protože si zrovna vezme dovolenou. A jeho ze státního rozpočtu rovněž královsky vydržovaná souputnice, rudá politručka, učinila totéž. Dokonce si ještě dala záležet, aby na úrovni své omezené inteligence, proto jim to tak dobře v tom luxusním hnízdečku asi klape, obhajovala tento provokativní, dosud nevídaný a neslýchaný faul vůči zemi, která ji zdaní živí. Zažvanila si s drzostí vlastní všem beznadějným tupcům. Vlnka pobouření se tentokrát ale zvedla i z médií, která si Petr Pavel Pávek platí. Buď přímo ze státního, jako skandální smlouva na miliony se Seznamem, nebo nepřímo bojem za udržení daně zvané rozhlasové a televizní poplatky, ale především legalizací a podporou kriminální fialové mafie toho času v opozici, do jejího čela se v zájmu svých miliardářů postavil. A co čert nechtěl, nebo spíše chtěl. Jeden z miliardářů, kteří PPP Petra Pavla Pávka na jeho africkém safari doprovázeli a zřejmě platili i soukromé tryskáče, jimž se plastový bojovník za bruselský Green Deal dopravoval, se na báječných projížďkách africkými dunami převrátil a zranil. A to natolik vážně, že jej bylo třeba dopravit domů. No a při té příležitosti PPP, který do té chvíle tvrdil, že se na volby navzdory drobné korporátní bouřce demonstrativně vykašle, skočil do dalšího soukromně pronajatého tryskáče, aby se nečekaně vynořil ve své domovské obci u volební místnosti. Tím ovšem dal své drzosti a aroganci nezamýšlenou korunu. Kdyby vůbec nepřijel, šlo by to brát jako umanuté dětinské gesto vojenské gumy, která si myslí, že už všem velí, no a jeho média by to za pár zaštěkání pokryla. Ale využít nehody jako dobré příležitosti, nechat se dovést k urně a po několika trapných sebekritických slovech, má tu formálně ponižující metodu naučenou ze svých rudých dob, zase šupky dubky tryskáčem za kámoši z veselé společnosti, to je i na naše poměry otřásající drzost. Bílá velryba se prostě nečekaně vynořila a bez újmy opět zanořila. Voličům oné čtvrtiny potvrdila, že jejich nechuť k volbám je správná, net sdílená hlavou státu. Co je však horší, na palubě se nenašel žádný kapitán Achab, který by na ní zaútočil. Přitom to byla jedinečná příležitost, nejen jak ještě v posledních hodinách zájem o volby trochu zvednout, nestalo se však nic. Naopak ještě padla pochvalná slova o té takzvaně nalezené odpovědnosti. Vždyť přece chybu může udělat každý, jak pravil sám žvanivý Moby Dick. Že mlčel Andrej Babiš je příznačné, jeho plánované obchody s Pávkem se již rýsují. Že ale ani zbývající šéfové koaličních stran neskusili obludu z hlubin amorálních pekel harpunovat. Ptát se minimálně po fakturách za prý soukromně placené letadlo. Prostě cokoliv, nabízejí se toho hromady. To je v skutku nepochopitelné. Ta kořist byla přece na dohled. Jenže z bílé velryby se u nás stala plastová treska. Pokud něco může dokonale objasnit průběh a výsledky těchto voleb, je to právě tato příhoda. Nezájem, demonstrovaný méně než polovinou oprávněných u volebních uren, je tím plně legitimizován. Nezájem o ulovení bílé velryby, když se nečekaně vynoří, je ale neuvěřitelný. To signalizuje něco mnohem hlubšího, než že Babiš není kapitán odhodlaný k boji. Jistě, obvyklý malý zájem o tento typ voleb kombinovalo několik dalších faktů. Neschopnost se opět alespoň v rámci vládní koalice propojit a jít před voliče sešikovaně. I to by mohlo zvednout zájem alespoň nějakého procenta lhostejných intuitivních. Nemluvě o celkově velmi chabé předvolební kampani, kterou jednotlivé osobnosti, asi nejviditelněji Jindřich Reichl, šéf pro SPD, nemohli sami utáhnout a dát jí pointu, respektive motivaci. Tak trochu to dalo za pravdu těm v čele s PPP, že vlastně o nic nešlo. Jenže šlo. Ono to totiž bude mít dozvuk. Například fakt, že dozimetrový kapody tuty kapy Rakušan zvítězil v Praze a jeho souputníci pod falešnou vlajkou starostů i na mnoha dalších místech. Je lhostejné spekulovat o tom, že ODS pod Kupkou umírá ještě rychleji než pod Fialou, nebo že Piráti s Hřibem dostali v Praze, jejich dosud jediné bruselské pevnosti, ránu, ze které se možná už sotva vzpamatují. Stejně jako úvahy o tom, že Senát zůstane v rukou Fialové bandy. Takže je to jedno, nebo z toho, co si plyne? No něco přece. Když už si pohráváme, trochu krkolomně přiznávám, příměrem ke slavnému příběhu Hermana Melvilla, docela dobře na náš případ sedí především klíčová epizoda s Kvíkvegem. Harponář Kvíkveg, původně kanibal z fiktivního ostrova Rokovoko, si v předtuše neštěstí a své neodvratné smrti nechá vyrobit bytelnou rakev ve chvíli, kdy to ostatní pokládají za nepochopitelné počínání primitivního divocha. A přece právě na ní, když celá loď jde ke dnu, se zachrání alespoň mladý vypravěč příběhu. Tak tedy znovu. V nejobecnější rovině lze o proběhlých volbách konstatovat žádné velké překvapení. Rozhodl je nezájem na všech stranách. Tedy s výjimkou stále ještě nepříliš velkého procenta nepodvolených, kteří si možná jen s ještě větší naléhavostí uvědomili, že ten skutečný zapálený kapitán dosud na můstku není. Kormidlo je stále opuštěné. Loď se přitom řítí do prudké bouře a relativní klid je spíše známým efektem ticha v oku uragánu. Co s tím? No, bylo by tragické, kdyby se jediná naděje měla jmenovat Kvíkveg.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: Mám rád ženy drobných postav. Malé, útlé. Proto jsem si jednu z nich kdysi vzal. Neříkám, že jenom proto, ale jeden z důvodů to byl. Mám prostě rád malé ženy. Malá žena, myslím si, dodá bytu jakési útulnosti. Kráčí-li z pokoje do pokoje, mohu mít pocit, že se bytem pohybuje cukřenka. Četl jsem jednou v jedné knize, že kdesi, kdosi, komusi líbal útlá zápěstí. Útlá bílá zápěstí. Nikdy to nedělám, protože to je nápad z knihy, ale představa bílých útlých zápěstí je pro mě pevně spojena s malou ženou a blaží mě jak hudba. Je krásné sedět v křesle a požadovat od malé ženy takové drobné úsluhy, jen proto, abychom viděli, jak vstává, jak kráčí, jak mizí ve dveřích, vrací se, usedá. A za chvilku opět vstává, protože jsme si zamanuli požádat o pivo nebo o trochu povidel a opět kráčí, jak jsme už řekli, jako cukřenka. Vidíte-li malou ženu, jak vynáší do třetího poschodí dva gebelíky plné uhlí, žasnete, kde se v té postavičce bere tolik síly. A co všecko unesou ta bílá, útlá zápěstí. A začnete možná dokonce uvažovat, zda byste jí neměl pomoci. Ano, malá žena v nás probouzí rytíře. Jdu-li se svou malou ženou v dešti, jsem šťastný, mohu-li nést nad její hlavou její deštník. Nese-li ona sama svůj deštník nad svou hlavou, vypadám barbarsky v očích kolem jdoucích, nemluvě o mých očích vlastních, které jsou v této chvíli jejím deštníkem stále ohrožovány. A to mluvím o normálním městském dešti. Ale malá žena probouzí další představy. Chtěl byste jít po jejím boku nějakou horskou planinou, poroslou vřesem a být tady zastižen bouří, rozpoutanými živly, abyste jí křehkou a vyděšenou mohl zvednout jak pírko a běžet s ní až k polorozpadlé chatrči na úbočí, kde byste pak spolu naslouchali, jak se bouře vzdaluje duníc ještě mezi horami. V krásném písemnictví se totiž tyhle věci dějí. Spisovatel vás vytáhne na kopec, rozpoutá pro vás živly a nachystá vám na úbočí polorozpadlou chatrč. Malá žena v jeho pojetí je poděšená a její oči, přes které se hrne voda lijáku, jsou vděčně upřeny do očí vašich, přes které se rovněž hrne voda lijáku, a to vše v běhu, zatímco do kolem stojících sosen bije blesk za bleskem. Ovšem v životě to bývá jinak. Není to na horské planině porostlé vřesem a nikde v dohledu není polorozpadlá chatrč. A tož pak restaurace. Taky se nedá říci, že by živly byly rozpoutány. Ne, ne, leje. Leje jak z konve. A malá žena je poděšena nikoli bouří, ale strachem, že jí splihne účes. Nepokoušejte se jí zvedat a někam nést. Za prvé není kam. A za druhé, i nejmenší žena dešťovou vodou nasáklá stěžkne. Stěžkne a zahořkne. Neupírá na vás vděčné oči, ale oči, které se ptají, čí to byl nápad, tenhle výlet. I když stoprocentně víte, že její, neříkejte jí to. Neříkejte jí vůbec nic. Mlčte. Mlčte. Není vhodných témat pro tuto situaci. Snažte se o jediné. Vypadat hůř než ona. Upadněte, zamažte se blátem, poškoďte si šat, odněkud krvácejte. Způsobte si výron, kulhejte, prostě berte věci, jak jsou. Nejste v knize, ale v posázaví, dejme tomu. Muž, který zvedne ženu jako pírko a uhání s ní po úbočí, je vymyšlen. Vymyšlen od těch citů, přes ty nápady až po ty neskutečně silné ruce a plíce. Žena není pírko. A nemůže být jako pírko zvednuta. Prosím. Se ženou v náručí se dá chvilku postát, pohovořit, než dojde dech. Se ženou v náručí je možno v den svatby symbolicky překročit práh bytu, ale nelze jí nosit tímto bytem. Natož pak horami a notabene v lijáku.
1: Rozdíl mezi vámi a vaší ženou, když tyto věci čtete, je v tom, že vaše žena ten děj okamžitě přesazuje z knihy do života a roli toho klusajícího svalovce si obsazuje vámi. Muž napsané čte a rozumně posuzuje, ale žena přejímá, prožívá. A proto, vidíte-li muže, který při pohledu do dálky mhouří oči, můžete bezpečně prohlásit, ten je krátkozraký. Ale vidíte-li ženu, která činí totéž, nemůžete vědět, jestli je krátkozraká, anebo jestli se jí to mhouření očí prostě zalíbilo v popisu Anny Kareniny.

0: A jednou přišel k vonáskovům tůze slušnej pán, smíli prosit o taneček, zdvořile se ptal.
1: Já povídám, milej pane, to nemůže bejt, tamhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt.
0: Jo, takovýho frajera se člověk.

0: Stanice Hvězda.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Noc plná hvězd.
1: No tak ještě musíme taky vzpomenout těch matadorů starých, třeba pana Steinmara.
2: Já si vzpomínám, jak se jednou muselo v Národním divadle odříct představení. Jenže to se nedá říkat.
3: No, ne, co to musí být, Filipku, když vy se ženírujete to říkat?
1: No ne, tak se musí říct teda především, že byl Steinmar, že byl legendární záskokář.
2: Ano.
1: A že se nebál ani sebevětší kládu, jak se říká,
4: zaskočit.
1: Někdy to vyšlo, někdy samozřejmě trošku míň. No tak víckrát se mu to povedlo než ne, ale jednou ve smíru Tantalovým zaskakoval roli toho věžce, který má takový jako pitýský věštírně, který má sám.
4: Já jsem v tom hrál, velice těžký text.
1: No a on si velice těžký text, a je to jenom dialog a muzika, furt pod tím, musí to jít na muziku.
4: No prostě melodram.
1: On si Steinmar udělal zkoušku totiž v sále. Při klavíru a posadil se suflerce na klín, takže to šlo hladce a teď si vlez na to divadlo Smetanový, kde je ten nápověda, jak brankář proti druhému brankáři. No a teď to začalo, ty seš očitej svědek.
5: No prostě jemu zbyla z celé té role, mu zbyla jedna fixní idea, že má říct volej. Musíš volat toho ducha Ojnoválova. Teď ten Ráš, který hrál Pelopa, vždycky říkal ten svůj text, že kuchyňka dirigoval, orchestr hrál. A teď měl nastoupit Steinmar s tou dlouhou pasáží, orchestr pořád hrál, on to vždycky, volej. Zas pauza. Co nevoláš? Musíš volat. A na to vydržel varírovat celý ten obraz. Ten Ráš prostě z toho lilo, kuchyňkovi padal frak, motýlek pryč a skončil ten obraz.
4: Ano.
5: Steinmar odešel do šatny, tam seděl u toho zrcadla, tak skleslej a říká, to snad není možný. Za to snad ani nemůžu vzít peníze za tento zásko. No a tak se odličoval pomalu a jak ty vteřiny plynuly a minuty, říkal, no moment, on vlastně je to takovej čaroděj, tak on klidně může blábolit, co má o to. A zas další minuta a v tom vešel ten kuchyňka s tím motýlkem úplně povoleným, říkal, mistře, tak vám děkuju. Bylo to dnes naposled. Ježiši Kriste, tak proč jsem se to učil?

0: Noc s hvězdou.
1: Já si vzpomínám, byla u nás jedna zpěvačka, která přijela z Vídně, taková wagnerovská zpěvačka.
2: Mici.
1: A zpívala všechny velké partie wagnerovský, že jo, Sentu a i Turandot a všechno tohleto. Potom průběhem času prostě ten hlas trošku spadl, jo, a už zpívala menší role, ale byla taková jako Brumendo, víte? Už to trošku kleslo, ten hlas, že jo, ale nicméně byla roztomilá. Přišla jednou Slávce Procházkovej, přišla k ním do šatny a říká: Slavinka, štěl to fo? Já byla v nemocnici. No, Micinko, a co ti bylo? Šlučník. A ufaná šlučník, ani nevěděla, že něco takového mám. No, co si dělala, Micinko? No, hlavně, co si jedla? No, co jsem jedla? Slepičku jsem jedla. Mi Věryku byl slepičku, můj to nejí, já ráda slepičku, tuča byla slepička, tak jsem si jedla celou slepičku. Předtím jsem jela tu políčičku z levak nejeden, vést, tak jsem bych jasou kern, štik rindfleisch, myslím jsem, habych alcou kern, vést. No, a dan habych sachr dort genomen, vést. No, předtím jsem jela fünf appetit brötchen. Weißt, a teď jsem tu šlehačku, to já ráda, weißt, šlehačku, já ráda, šlagzahne, to já ráda. Tak jsem si dala ten sachodor, co šlehačku, a ne ta se šlehačky nohtaců, weißt. No, a tak nic. Odpoledne jsem měl nějakou keselšav, takovou ptý sosiety, weißt. Ptý sosiety, a oni přišli, já jsem jim udělal dvě mísy humor majonéz. Já ráda humor majonéz. No, tak jsem udělal dvě mísy, no. Oni snědli půlku tý mísy humor majonéz a tu druhou půlku, když odešli, jsem snědla já. A tu druhou mísu jsem dala do lednice. Und Slavinka, ufaj, má šlecht. Já musela do nemocnice. A ten doktor, so ein fescher Kerl, weißt. Ich kenne mich da noch aus Wien, weißt, so ein fischer Kerl. Ten říkal, no milost paní, co vy jste dělala, co vy jste jedla, no co jsem jela, slepičku jsem dělala, ne? A pak jsem jela fünf appetit brötchen, a k tomu jsem jela šlagzahne a sachr dort. A on mě říkal, no milost paní, to vy nesmíte v tomhletom věku. Chtěl to vor te Krobian, on řekl v tomhletom věku. Ich schau zwar groß aus, aber ich bin doch nicht dick, ich bin molet, san alle Wernerin san doch molet, nicht? Tak říkal, no tak, milost paní, tak stáhněte si ty kalhotky. Já myslela, že má nějaký absicht, víš, a on vůbec ne. Svoje nimrtandrvárt. A on dal tu injekci na ten pravý hintotajl. Tady a říkal, teď si tady lehnete, milost paní, a bude to dobrý. Tak já jsem si tam lehla, jsem ležel dvě hodiny a on přišel. No tak, říkal, tak jeďte domů, milost paní. Tak jsem jela domů, jo. Já jsem přijela domů, Slavinka, basolitir erzählen. Já jsem dostala takový hrozný apetit, tak jsem si vzpomínala, že mám tu humor majonéz v té lednici, já jsem to snědla, já musela zase do nemocnice.
3: Za hodinu bude půlnoc.
4: Slyšte, slyšte, slyšte.
3: Stanice Hvězda.
4: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: Jde hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Víte, kdo koncem 19. století objevil bájnou Troju? I když o ní nikdo nevěřil a myslel si, že Homer si tuto zemi vymyslel, byl to chlapec z chudé meklemburské fary, tedy již jako muž. Jmenoval se Heinrich Schliemann a svými znalostmi a pílí přispěl k řadě dalším objevům. 5 let stál za pultem, prodával slanečky, brambory, svíčky a kořálku. Život obchodního příručího nebyl snadný, ale v mladém Schliemannovi neudusil touhu po poznání a po dobrodružství. Když jednou v krámě zaslechl opilého mlynářského tovaryše, jak cituje homerské verše v původní řečtině, bylo to prý pro něj jako určující zážitek. Roku 1841, tento 20letý a bez jediné vindry, odešel do Hamburku, kde se dal najmout jako plavčík a zamířil do Venezuely a odtamtud do Řecka. Celý příběh nám o něm připravila Jana Holanová.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Já cestuju strašně rád, protože je to zajímavé, je to dobrodružný, hlavně pro mě. Ono je to relativní, protože pro někoho třeba výprava do Himálají je legrace proti tomu, když já jedu do Krkonoš. To je naprosto relativní, já se absolutně nevyznám ve věcech a já jsem bezradný. Já jsem, jakmile opustím péči domova, tak jsem bezradný a potácím se v takových problémech na cestách, který normální člověk asi nemá.

Já třeba, dejme tomu peníze, za prvé, než pochopím měnu té, které je země, tak už odjíždím. A sotva odjedu, tak ji zase zapomenu. Takže doma se mě ptají třeba, a kolik tam je drachma třeba, že jo, nebo... A já říkám, nevím, už jsem to zapomněl, nevím, já okamžitě zapomenu jakoukoliv měnu, kromě naší, protože to už jsem si nějak zvyk a to, a kromě toho taky, to je nejasný, ty měny jsou ohromně proti naší třeba takový variabilní, protože, no jo, no, třeba drachma, to je jednou 6 korun a jednou 8,30, ale koruna je koruna, to vím, to je ohromně. A mě nejen tohle dělá starosti, já třeba, když jsem v cizině, tak já nedovedu počítat. Já jsem třeba filmoval v Berlíně film a trávil jsem tam skoro 9 měsíců a vždycky jsem dostal diety na týden dopředu, tak jsem si vzal diety a na konci týdne jsem si řekl, tak tolikle jsem dostal, psal jsem si denně výdaje, tolik jsem vydal, tudíž ten zbytek musím mít. To je snad správný, ne? Jo? Je to tak. No. A tak já to počítal 5x za večer a vždycky mě vyšlo něco jiného. Jednou mě vyšlo, že mám mít 13 marek a já jich měl 60. Pak mě vyšlo, že mám mít 123 marky a já jich měl 60. Čili nikdy to nesouhlasilo. Tak tento systém jsem zavrhl, protože čísla to je pro mě abstraktní svět, kluskej velmi. Tam se dějou takové divné věci, ty čísla se různě přeskupují a to já nevěřím. Tak když jsem potom žil v Montrealu půl roku, tak jsem si zavedl jiný systém, velmi doporučuji. I v širším měřítku by se to dalo aplikovat snad. Já jsem, denně jsme brali 10 dolarů. Tak já jsem si vzal denně jednu 10-dolarovku nebo 2 5-dolarovky, to jsem si spočítal, že to je 10 dolarů. A nic víc. A s tím jsem ten den žil. To, co večer zbylo, tak jsem vzal, aby to neuteklo, otevřel jsem kufr, tam jsem to hodil a zamk. Žádný počítání, žádný součtení. To, co bylo v kufru, bylo v kufru. A to se tam, ať už si ty peníze tam potom se mění, jak chtějí. To je dobrý. Takže to jsou pro mě veliký problémy v cizině a vůbec ve vlaku. Například, no už jenom jízdní řád. Vždyť já jízdní řád, to je, za prvé to je knížka, kterou musíte takhle nějak otočit a rozložit, a já se v tom nevyznám. Dřív jsem to řešil tak, že prostě když jsem jel některým směrem, třeba do Tábora, no tak jsem si zbalil kufr, šel jsem na nádraží a tam jsem vyčkal nejbližšího vlaku tím směrem. Jednou jsem tam byl 3 dny.

0: Noc plná hvězd.
1: Jak tady tak sedíme, eventuálně stojíme, tak se nalézáme v trojrozměrném prostoru. Chápeme-li jej jako trojrozměrný vektorový prostor, je zvláštním případem n-rozměrného vektorového prostoru. Čili svým způsobem jsme v n-rozměrném vektorovém prostoru pro n rovno 3. Tento n-rozměrný vektorový prostor má exaktní definici. Přitom pro n rovno 4 a více je to prostor nám smyslově neuchopitelný. Tajemství, čirá myslitelnost. Naproti tomu neteř. Živoucí, empiricky nám daná entita. A přitom nemá dodnes, na rozdíl od n rozměrného vektorového prostoru, přesnou exaktní definici. Tedy neteř chápu jako složitý, strukturovaný, hmotný celek, který má zdroj pohybu sám v sobě. To je na ní zajímavé, ona se pohybuje, hned je zde, hned tam, těká doslova. A přitom ten zdroj pohybu je někde v ní. Nevidíme žádné přídavné zařízení, žádnou vrtuli, žádné vysokotlaké potrubí, přívod elektrického proudu, nic. Takový složitý, strukturovaný, hmotný celek se vám ovšem nevystráží přes noc v kádince. Ten musí mít své předpoklady vzniku. Ty je rovněž třeba v definici přesně vyjádřit. Já to formuluji takto. Nutnou a zároveň postačující podmínkou vzniku neteře je dvojice osob vesměs opačného pohlaví, z nichž jedna nebo druhá má být bratrem nebo sestrou. Ale pozor, nikdy ne současně. V tomto případě by vznikl mutant, který by nacházel uplatnění těžko i ve velmi vyspělé společnosti. Proto se vraťme raději k té klasické podobě neteře, jak jsem ji vymezil úvodem. Ona se nám definitoricky uchopena primárně vyjevuje jako pohyblivé těleso, které má ty známé chemické a fyzikální vlastnosti. Ona je přitažlivá směrem k zemi. V kapalinách se nerozpouští. Můžete jí máčet libovolně dlouhou dobu a zachovává svůj typický tvar. Naproti tomu, když jí budete leptat kyselinou, reaguje bouřlivě až alergicky. Za to vůči zásadám je vcelku odolná. Takovou její nejzajímavější specifickou vlastností je ovšem její buněčná stavba, o které se málo ví. Slyšíte kolikrát takové verbální nehoráznosti, jako třeba někdo se chvástá tím, že má neteř, která má buňky na sánskrt. To jsou takové ty představy.

představit, že jsou specializované buňky, které mají nějaké speciální schopnosti, jako vyšívat, nebo sanskrt, nebo krasobruslení dokonce. Buňky na krasobruslení se také používá. Tak prosím, tak tomu není. S těmi buňkami je tomu úplně jinak. Ty buňky dávají neteři tu dynamiku růstu. No a my ten růst evidujeme. Vážíme neteř, měříme neteř a odečítáme její věk. Používejte raději než nepřesného slova věk nebo stáří, mnou doporučené formulace, časová funkce věku neteře nabývá hodnoty n rovná se a za to n vždycky přiřadíme obvykle v den neteřiných narozenin další číslo řady přirozených aritmetických čísel. Pozor, proč říkám přirozených, to jsou ta celá kladná, jakmile někdo přiřadí zápornou hodnotu, zbytečně se blamuje, ku příkladu výrokem, že jeho neteř je minus 10 let, takže se hned vidí, že do toho vůbec nevidí.

Já sobě sám jsem kapitán, za velrybou bílou plují bůh ví kam. Je kletbou mou, když dnem i tmou, vlny bouří větry dují v oceán. Tak hlí.

ví, že se mě ani chvíli nezbaví. Mé lodí kýl má přesný cíl, v dálce vidím obrys bílý mlhavý. Až přijde čas, kdo ví, kdo z nás ku přežití větší šanci může mít. Já dobře vím, že její stín za lodí se plíží dál a nemá klid. Stín bílý

0: Noc s hvězdou.
1: Vážení přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a...
2: Já bych si to chtěl jenom...
1: Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
1: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já se tady jenom, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl třeba vy... Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
1: No počkejte,
2: informaci.
1: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace. Tady se natáčí pořád.
2: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
1: Pořád se tu natáčí.
2: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
1: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
2: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano. No. A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
1: No ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
2: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě, to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
1: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
2: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
1: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
2: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
1: Ano.
2: Až na ten knír ovšem, víte?
1: Dovolte, přece já žádný knír nemám.
2: No vy ne, ale moje manželka, víte?
1: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
2: Ne, už to bude, když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
1: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
2: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude. No, tak ještě už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
1: Co s načatým večerem?
2: Co říkáte?
1: Co s načatým večerem?
2: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo nebo ale. Co.
1: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu, jo, co s načatým večerem.
2: Jo tak ten název, já myslím, no, že se mi to ptáte.
1: Ale
2: jako,
1: ne,
2: ten název, já rozumím, to je otázka, no tak... Co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
1: Ale no tak to snad je jedno.
2: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
1: Budín František.
2: A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
1: Na co to chcete?
2: Tady na ten papír se mnou, kdybyste se mě to...
1: Já myslím jako, na co chcete můj podpis? Co si to tady píšete?
2: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
1: Alibi?
2: Alibi, ano, ano.
1: Jaké alibi?
2: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
1: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej nebo co?
2: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
1: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
2: Pro nic za nic? Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal, jo. Co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. a kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco...
1: Víte? Prosím vás, a to si takhle píšete?
2: Ovšem, to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
1: Ano.
2: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
1: Ale ne, no tak to na tom nezáleží.
2: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
1: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
2: Prosím, podívejte, tady máte, hlejte, duben, květen, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
1: No ano.
2: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky.
1: Přesně. Na borůvky?
2: Ano, ano.
1: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
2: No tak, to nevadí, ale stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál, třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano? Nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano? Když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně, všechno mám napsaný.
1: No
2: to prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
1: Ale ne, no tak já vám věřím, no to ne, není tak důležité.
2: Tak pojďte namátkou, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No tak v 15 hodin.
2: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No tak v 21.
2: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí, jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
1: No,
2: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
1: Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Šumferle, Šumferle.
2: Takže...
1: To jméno je mi totiž nějaký povědomí. Jo, Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
2: no?
1: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle, no? Který byl podezřelý z vloupání do tamní.

0: Spořitelný.
1: Šumfrle Josef.
2: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, šumfrle, říkáte.
1: No,
2: no tak víte. A vidíte, ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte, kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření. Když je to bylo, jste říkal?
1: Počkejte, to bylo nějak teď si... na mý narozeniny 20. dubna.
2: No, 20. A vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý.
1: No jo.
2: Teď si představte, kdybych to neměl. Tak cože jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
1: jste říkal? Podezřelý, zvloupání,
2: ano,
1: dospořitelný.
2: Kolik hodin?
1: Čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
2: Vidíte, pane, jste říkal pro nic za nic. A cože to mělo být, jste říkal?
1: No vloupání, dospořitelný.
2: Vloupání, dospořitelný, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
1: Souhlasí.

0: když do Strništa zafouká a létu podzim odhouká, nás nikdo smutně nekouká a nezbledne jak třída.
1: To pro Bůh, teď jdem do trouby a jedem někam.

Mě. Chodil jsem tam tudy, s panou chodí druhý, ale teď mám od slziček zrak svůj všece krůlý. Ale teď mám od slziček zrak svůj všece krůlý.

Noc plná hvězd. Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustra. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou. Podobných záhad bývám svědkem poměrně často. Za svých mládeneckých let jsem za parného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokračoval.

každé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl. Když už hovořím o zvířatech, vtírá se mi otázka, co asi dělá můj prastrýc Božetěch. Tento příbuzný je totiž vášnivým Nimrodem. Kdysi mě pozval na lov kachen. Když spatřil vysoko na obloze letěti kachnu, zalícil a hlasitě vystřelil. Kachna však nedbala a letěla dále. Prastrýc pravil: drahý synovče, jsi svědkem zázraku. Vidíš nad námi létati zastřelené zvíře. Tento můj povedený ujec se neobyčejně chlubí chvástáním o svém cvičeném psu jménem Arnošt. Tento pes je v skutku poslušný. Když mu jeho pán řekne, jdeš sem nebo ne, pes buď jde nebo ne. Psi jsou vůbec jeho slabou stránkou. Jednou přivedl mezi kynology z brusu nového psa. Byl žlutý. Když uviděl jiné psy, skočil a všechny soukmenovce roztrhal. Kolegové se tázali prastrýce, kdeže takového šibala sehnal. On pravil: přivezl mi ho známý, který byl na montáži v daleké Africe. Ale dám ho pravděpodobně pryč, neboť ho musím neustále stříhati. Roste mu na krku veliká hříva. Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, tu byste s překvapením zjistili, že prastrýc Božetěch není mým jediným příbuzným. Z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil: půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.

jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host. Stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minutí.

0: jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál. Teď už mě znáš, jsem tvoje minulost.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
2: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
1: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
2: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podívám, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
1: Aha.
2: Pane, jak se reče?
1: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
2: Ten na umělce hodně blbý jméno. No. Rytíř takhle, to zní ale Břidlo. Hlejte, kdo vám píše slova?
1: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Vondrejc říká, že to nevadí.
2: Nebo teď by to vadilo. Hlejte, aspoň se nemusíme s nikým dělit, že jo?
1: Prosím?
2: Dělit s nikým.
1: A, se teď nemusíme. Už rozumím.
2: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název, název.
1: No, to je název.
2: To je hezký název.
1: Že jo?
2: Sedím tu jako na laně. Sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
1: Ne, prosím, to první to je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
2: To je poezie.
1: To je štěpný rým.
2: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
1: Ano, ano.
2: Ty jste myslivec, víte.
1: Ne, prosím, já jsem... Začínající inženýr.
2: A čeho jako čeho?
1: Lidských duší.
2: Dobrý. Já prahnu marně

0: jiný.
1: Ne, ne, prosím, to je jiný.
0: Srn je jiný než laň?
1: Ano.
0: A máte tady cis! To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
1: No, já nevím, snad, jak
0: myslíte. Materníček nenávidí cis, tak to ano. Byste měl vědět. V jedné písnice jsme měli narcis, narcis a museli jsme mu udělat borovice, borovice. On má rád tře, o půl tónu, níž aspoň. Je to jsme po laně nebo po srně. Není to totéž tedy, jak jste říkal, ano. To nevadí, já to nepochopím, jak se zdá, že srň a laň, prosím. Leč tady jde právě s jelenem po lánu s celerem.
1: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
0: A proč je tam ten lán s celený?
1: To, aby bylo jako dnešnější.
0: A víte, že se vám to povedlo, když my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky, to pofrčí, pane.
1: Břidlo.
0: Břidlo. O tom si pro... Vaše paní je břidlice, víte. To se mi povedlo.
1: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
0: Tak helejte, jak to máme dál, pane břidlo?
1: No.
0: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseky i na lesy. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
1: No je.
0: Muzikantsky by to byl dobrý fígl.
1: Ale, no, prostě.
0: A mrak pak. Mrak pak.
1: Ano.
0: Mrak pak. Co je to?
1: To je mrak, no to, mrak potom.
0: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj vemesl. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám na... Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen rád mám. Konečně hezkej rým, nevocelej obraz, věčně krásnej, to by se líbilo Vondrejcovi. Džango.
1: Ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
0: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju. Tak my začneme mladej pracovat.
1: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
0: Moc.
1: Co moc?
0: Se mi to líbí.
1: Tak, tak.
0: Výborná věcička. Tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova, hejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, ping, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, ping, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hejte, nechte to na mě. Budete mít po starosti, to bude hit jako víno. Počkejte, teď mě napadlo něco. Vy mi tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš. Geniální.
1: To tady jo.

marně jsme hledali lásky a slova pro ně. Jen úzkost naléhá v tmu srdcí.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem, já dnes mám vanu plnou fialek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

vzkaz já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí. Však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Stanice.

0: Noc plná hvězd.
1: Audiostory uvádí
2: Jaroslav Hašek, povídky.

nemravné kalendáře. Velitel policejní stanice Aleš nudil se od 9. hodiny večerní, kdy přivedli posledního opilého do separace až do 1. hodiny v noci. Vzpomínal, jak vydrží do 6 hodin do rána, nežli ho vystřídají sedět nad akty, nad žurnálem, když právě dnes mizernou shodou událostí mají na strážnici službu strážníci, kteří neumějí hrát filky. Prozatím lehl si na postel, zapálil dýmku a hovořil o politice. Strážníci, ležící kolem na postelích, poslouchali zbožně, poněvadž nebyli definitivní. Rozhodně, ať se nikdo nemýlí, že trojspolek vydrží, trident a triest způsobí jednou obtíže. Vzdychl a hledal zápalky, když mu je podali, zapálil si a prohlásil, že v Miláně i v Turíně, ba i v Římě při každé příležitosti zapalují rakouský prapor. Jeho rozčilení stoupalo a mladý strážník Pavelka zatím usnul a počal pískat nosem. Velitel ho vzbudil a křičel, že zápletky jsou před dveřmi. Kdo je rakouský občan? Do dveří vstoupil strážník Dekl, vracející se z ulice, a hlásil raport. Pan Aleš mrzutě vstal z postele a přejímal raport. Ich meldig horsam, nix neues. Pikantní kalendář konfisciert. Sebral jsem 120 výtisků. Úřední výraz zmizel v tom okamžiku z tváře Deklovi a usmívaje se vítězně poznamenal. Velmi velká prasectva, pane vachkomandante, moc krásné věci, obrázky, takové sviňácké až radost. Položil balík na stůl. V tom okamžiku přestal se velitel policejní strážnice nudit. Daj sem to svinstvo. Policejní strážník rozbalil balík, podal jeden exemplář konfiskovaného spisu veliteli, kolem kterého se shromáždili všichni strážníci. Hergot, řekl jeden upřímně, dívaje se na titulní obrázek, ta jsou stehna. Vidíte, pravil velitel, na to se má mládež dívat. Mládež škole nedorostlá. Hlas jeho zněl měkce. Panečku, ta druhá tady na obrázku, vem čert, její oči je úplně nahá. A panečku, řekl policejní strážník Dekl, dál jsou teprv pěkné věci. Tohle taky není zlý. Nepovídaj, člověče, vedle ten obrázek je hezčí a živější. Předně má ta ženská plnější boky a neleží také špatně na pohovce. Darebáci, tohle se osmělí kreslit. Jen si přečtou, pane vachkomandante, tu básničku pod tím, ta také není špatná. Dobrá je, ale dvojsmyslná. Nestydatí lidé, že to napíšou a dají do tisku. Děti jdou do školy a hltají tu hromy, jak se to jmenuje. Pornografie, pane vachkomandante, doplnil strážník Pavelka. Hrozné věci, ale dobré, řekl strážník Míka. Tyhle kalhoty jsou dobře podány. Vtip také není zlý. Líbím se ti v kalhotech víc nebo bez kalhot, drahoušku? Myslím, že bez kalhot, co myslíte? Obrátil se velitel strážnice k strážníkům vesele. Co si ti sviňáci nevymysleli? Dovoluji si upozornit na předposlední straně, pane vachkomandante, tu baletku v lázni. Nejen, že je úplně nahá, ale sluha podává jí prostěradlo. Dobré to je. A povídám, bez milosti konfiskovat takové věci? Myslím, že když se obejdou všechny trafiky, že se najdou ještě jiné věci. Pan komisař Peroutka bude mít zítra radost. Poslušně hlásím, pane komisaři, včera podle nařízení byly po trafikách konfiskovány kalendáře oplzlého obsahu. Přináším jeden exemplář. Zvláště dovolím si upozornit na předposlední obrázek. Baletka v lázni, pak ta ženská na pohovce. Titulní obrázek nejenže obsahuje také přestupek proti mravopočestnosti, ale myslím, že se to bude líbit panu vrchnímu komisaři. Dovolím si přinést nahoru také jeden exemplář. Račte si laskavě dát pozor na nestydatosti zatržené modrou tuškou. Je to jistě napováženou. Pěkné oplzlosti naleznete bez hledání všude, kde jsem strany založil.
Báječné svinstvo račte najít na stránce 30. A výborné jsou intimnosti z harému. Nejenže text obsahuje hrubé přestupky proti mravopočestnosti, ale je provázen také velmi pěknými obrázky. Holčičky mohamedánské leží na tygřích kůžích a hlídá je chudák eunuch. Člověče, řekl komisař Prudka, prohlíže je obsah. Tohle musíte ukázat také našemu Radovi. On se rád na takové věci dívá. Kalendáře měli úspěch. Dva si vzal vrchní policejní komisař a tři pan Rada. Koncipisté si vzali po jednom. Ostatní rozebrali na policejním ředitelství. Policejní strážníci slídili horlivě po nemravném kalendáři. A právě tím, že četba tato nedostala se do rukou nepovolaných, byla mravnost veřejnosti zachráněna.

0: Už jste slyšeli?
1: O čem právě rozhodujeme v komunálních volbách? No, o politice. Jeden by řekl, že logicky spíše o komunálních tématech a o různých preferencích, ale ona sama i ta kampaň podle toho vypadá. Vždyť strany ve městech podle hesel nelze vůbec mezi sebou rozlišit. Buď všichni hlásají, že chtějí přidat, zrychlit, makat, usilovat, pracovat a různě se starat, a nebo se jen předhánějí v různých plánech, jak co nejrychleji utratit peníze poplatníků, tedy nás, daňových poplatníků, z našich peněženek, na věci jistě dosti zbytné. No a co válka Západu proti Rusku a spor mezi ochránci normálního světa proti pokrokovým bořitelům všeho? O tom všem se nám aktuálně zamýšlí Ladislav Jakl.
0: Na stránkách protiproud.info.
2: Já přemýšlel jsem dlouho, na co dán byl nám sen, až pochopil jsem, že stvořen byl.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý večer, vážení diváci, dobrý večer. Dovolte, abych vás přivítal na našem novém pořadu, který jsme nazvali Hovory H, a které by měly být takovými hovory, které měly by být, říkám, takovými Prosím? Ano, já jsem tady. No, kamery taky, samozřejmě, obě. Všechny tři. Dvě zatím odpočívají, popíjejí tady a třetí mě zabírá, řekl bych, skoro předčasně nějak. No, jinak tu není nic, prázdný prostor, tu a tam socha, obraz. A chaos. Chaos jako před každým počátkem. Okamžik, prosím. Malý okamžik, mluvím na druhém přístroji, ano? Prosím? Vy jste druhý přístroj? O, pardon. Který jste vy? Dvořáček, to vím, že Dvořáček, ale přístroj, který jste? A, třetí, tak pardon, tak mluvím na třetím přístroji. Aha, cože? Jo, to je pan architekt? Je, to jsem rád. Moment, mluvím na druhém přístroji. Pane architekt, já bych to nechal tak, jak to je. Prázdný prostor, promiňte, vážení diváci, mluvím na dvou přístrojích, sami to vidíte najednou. Já bych to nechal, jak to je, ten prázdný prostor tady, to je nádherný prostor, pane architekte, to je, to bylo postaveno pro královnu, ano, to je Letohrad, ano, vysloveně Letohrad. No přece pro královnu nepostaví haluznu, to si dovedete představit, to je, to má i ty, jak se tomu ty štuky, ano, to bude takové století nejméně, ne-li méně, ano, to je velmi krásná věcička. No, já bych to nechal tak, jak to je, a do toho prostoru bych tak volně rozptýlil, co to? Židle. Židle, pane architekte. Takových 80, 100, 120 židlí. To nemáte? To je typický, to nemáte. Tak cokoliv. No, cokoliv, na čem se dá sedět, samozřejmě. Ne, větev, ne, tu bych tam nedával. Děkuju, ano, ano, ano, ano. Už jsem tady, prosím. Ano, lidi máte, jo? Hudbu taky? A co nábytek? Ještě zvoní. Ano, všecko, tak bych začal. Titulky, zvuk, hudba, světla, vzruch, lidi sem vpustit. Jedeme.

0: Dobrý večer. Tak řekli jsme hovory. Hovory H. Jde o to hovory o čem, hovory s kým, hovory proč. No, já bych řekl, že hovor, tedy pohovor, dohovor, rozhovor, je takovou základní, zásadní věcí. Já si myslím, že dokud jeden člověk mluví k druhému a druhý mu naslouchá, dokud si chtějí porozumět, dokud oba stejnými slovy míní stejné věci, dokud je mezi nimi dobrá vůle dorozumět se, porozumět si, chápat jeden druhého, do té doby je to s lidmi dobré, ba dokonce výborné. Ono se říká, že na počátku bylo slovo, dokonce jedna kniha tak začíná, že na počátku bylo slovo. Která kniha?
1: Nevím.
0: To nevíte? To byste měla vědět. Bible. No, vědět to nemusíte, souhlasit s tím nemusíte, to je samozřejmě, ale mohla byste to vědět. Ale jiný pán v jiné knize zase tvrdí, že na počátku byl čin. Který pán v které knize?
1: Nevím.
0: Taky nevíte. Johann Wolfgang Faust v knize Goethe. Ano. A já se do toho sporu nechci míchat, protože nakonec, až už bylo na počátku slovo nebo čin, že? Nakonec, co, už mi o tom, toť otázka, jak říká třetí pán v třetí knize. Ano, to známe, nebo ne? Známe, ano. Já myslím, že to je taková otázka asi jako třeba, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Taky problém, to je veliký problém. Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
1: Slepička.
0: Slepička, aha. A z čeho pak se narodila?
1: Z vajíčka.
0: Z vajíčka. A kdo pak nám snesl vajíčko?
1: No já.
0: Správně, teď beránek, který snímá hříchy světa. Já znám lidi, kteří nesnášejí vejce. Ale já myslím, že se nebudeme plést do těchto prazákladních otázek, protože, jak říkám, ať už je to tak, nebo tak. Já myslím, já bych dával takový návrh, já, to je moje soukromá, to je jako soukromý pocit, já to nevnucu, prosím, kdo je proti, ať je proti. Já si myslím, že na počátku byla otázka, že člověk začal být člověkem tam, kde se začal ptát, hledat odpovědi, chtít odpovědi, znát a tak dále. Tam, kde narovnal páteř a podíval se nahoru a viděl, že kromě potravy existuje taky hvězdné nebe. Tam, že se poličtil, ale nebudeme se plést do těchto ošemetných, velikých otázek. Já myslím, že zůstaneme u takových malých, maličkých věcí, prostých, každodenních, jako je třeba tahle krásná houpací dřevěná židle. Připomíná mýho koně za mého mlada. Já myslím, že se budeme ptát na věci velmi prosté, všední, každodenní.
2: Tady, prosím.
0: Prosím.
2: No. Vědecky je prokázáno, že teplota země koule se zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
0: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno, že zeměkoule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem, já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte zeměkoule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že zeměkoule, zeměkoulí je a že to není zeměplacka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upáleni. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No, dneska už víme, že zeměkoule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy, to si může každý ověřit. Když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačným směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabínu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že země koule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota zeměkoule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal, jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo. Ježišmarja. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený, víte, to, do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století. Co se o to vůbec staráme, tohleto? Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná toho, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici.
3: Ale O to nejde, pane Holničku, já bych vás rád přerušoval, ale...
0: Ten oponent, to jsme tu potřebovali, to jsme čekali, to muselo dojít.
3: Ta otázka zněla totiž jinak.
0: No počkejte, já myslím, že je dobré mít oponenta. Já myslím, že v těchto hovorech bychom měli mít takového člověka, který by oponoval jaksi ze zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, příteli, no, oponujte.
3: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Ta otázka zněla, jak si to vysvětluje.
0: No proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
3: Když dovolíte, já bych vás rád upozornil na drobnou nuanci. Otázka zněla ne jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
0: Jako sobě.
3: Ano, třeba uvedu příklad, jo? No, na příkladu prosím. Nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava zřízení. No, to, tak to vysvětluje.
0: Nám.
3: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
0: Ano, v tom správně říkáte, že v tom jemná nuance je.
3: Postřeh jste to.
0: Ano, no, ano, tak, ano.
3: To
0: ano.
3: Jsem rád. No a o to šlo. No. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
0: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si.
3: Ano.
0: No tak já si to buď vysvětlím snadno, nebo vůbec ne. Já taky na příkladu. Podívejte se. Když jedu autem, tak auto zvyšuje teplotu. Ne celý, to jsem si všiml, ne celý. Jo? Ale například motor. Jo, motor zvyšuje teplotu. A to já vím, to vzniká třením. Vo vzduch, v opatníky, okolem jdoucí chodce, okolem stojící budovy, to já vím. To já taky vím, že musím sledovat ručičku, aby to zvyšování teploty nepřekročilo bod varu. To je určitý bod varu.
3: Tam je to
0: zařízený všecko tam. Ale otázka je jiná se zeměkoulí, protože víme mi, jestli ona má chladič. Víme mi, kde má chladič.
3: Snad na polu.
0: To mě netajte, to já nevím. Ale tak jak ji zastavit, když to dosáhne bodu varu? Aha, zastavte země kolu.
3: No to už by bylo pozdě.
0: No dobře, a těsně před bodem varu, no. Detailisto. Víte, kolik lidí by vystoupilo? A přestoupilo na jinou planetu? Ne, ne, ne. Já myslím, tohle to víte, to já bych nechal. Zvyšuje teplotu, zvyšuje. Já bych se do toho nemíchal. Snižuje teplotu, snižuje, prosím. Mě trápí jiný problém, jiná otázka. Přátelé, a daleko závažnější, mě trápí otázka, jestli se nezrychluje čas, aniž bychom to my vůbec mohli zpozorovat. Já bych řekl, že čas se zrychluje, protože co já jsem to stihnul dřív za den. No, co to bylo času? Týden, rok, moře času. A dneska ráno vstanu a než dosnídám, ono už se zase stmívá.
3: No to nemusí být, prosím? Rozumíte, to nemusí záležet. Na času, to je třeba váš individuální pocit, to já znám, třeba lenost.
0: Lenost, kde by se u mě vzala lenost? Čilouš. Ne, já mám proto důkaz a dokonce jasnější, konkrétnější důkaz než ti, kteří tady demagogicky tvrdí, že teplota země koule se zvyšuje. Prosím, tady mám jasný důkaz, moment, ano, to jsou hodinky po mém pradědečkovi. Račte se podívat, naprosto přesně jdoucí hodinky. A těmi mohu dokázat jasné zrychlování se času. Prosím, prohlédněte si tyto hodinky.
3: Přesně jdoucí.
0: Hodinky H po pradědečkovi pr.
3: No jo, ale...
0: Dědeček byl pravoslav.
3: Ne, ale nejsou přesně jdoucí.
0: Jak to?
3: No podívejte, o 9 minut napředu.
0: No počkejte, o 9 minut napřed, ale čas se pí předbíhá. Pochopte, o 9 minut napřed, zdánlivě, kolik máte teď hodin?
3: No, tak.
0: Takhle, no tak, tak jdou o 9 minut napřed. Ale v podstatě jdou o 4 dny zpátky. Rozumíte? Na nich je sice o 9 minut víc, ale o 4 dny míň. Dneska je kolikátýho?
3: 24.
0: No a na nich je 20. ledna teprve. To je to zajímavý. Víte? Protože oni...
3: Datum.
0: Ne, nemají datumovku, já je sleduju od té doby.
3: Je tak.
0: To já je sleduju. Ty jdou totiž přes...

0: ale v čase mého pradědečka, a ten si zachovávají, tohle je největší vědecká senzace tohle století vůbec.
1: No ale proč tohle to nějak nezveřejníte?
0: Jako proč to nezveřejním? No tak zaprvé nechci způsobit světovou paniku, to je jedna věc. Pak ještě k tomu chystám teoretický výklad vlastní. A za třetí, nemůžete zas přijít před lidi s každou blbostí, která vás napadne. Některý voloviny lidi nespolknou. Dejte kolovat.
2: Svět se točí kolem Justýnky, podívaná je tu zapěťák.

troškách červené střevíčky a knoflíčky dva místo očí máš.

kdo pověsil buben na kliku. Nevídáno. Dragon netroubí.

0: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak jestli je to tvoje přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
1: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
0: No prosím, to chápu a řekl si aspoň, že je hezká.
1: Dobře.
0: No, jak si jí to řekl?
1: Řekl jsem, krása, krása.
0: A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
1: No řekl, nejsem hloupé.
0: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
1: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
0: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
1: No nějaký, ale jaký? No,
0: ten samý.
1: No jaký ten samý, když jsem ještě žádný nebyl.
0: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
1: A já?
0: No jak asi přemýšlej.
1: A jo, nosil bych bílý plášť.
0: Ale prosím tě.
1: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studujou tolik let?
0: Kvůli plášti.
1: No jistě, kvůli čemu jinému.
0: Tak kvůli plášti rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
1: Cože?
0: Kvůli titulu ty.
1: Kvůli tyhle tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
0: Co?
1: Co? Ty tydly dáte. No ty tuluty, jak jsi říkal teďka.
0: Já jsem o žádných nemluvil.
1: Ne? A proč si to teda říkal?
0: Já jsem mluvil o tituluty.
1: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
0: No, já ti nechci nic zapírat.
1: No to zapírat.
0: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu, 5 let studuješ a máš ho titul.
1: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
0: No 6, správně 6.
1: No. No a mám ho titul nakonec.
0: No. Titul máš.
1: Co?
0: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
1: A ty?
0: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
1: No tak to je teda nejdřív ty lidáty a teď jsem doktor. No,
0: že ty jsi doktor bez titulu.
1: A co je to za chlapa?
0: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
1: Tak já nejsem doktor a vydávám
0: Správně.
1: Tak to jsem teda podvodník, to ti děkuju.
0: No svým způsobem no. Ano. No zase si z toho ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si upoutal.
1: No?
0: A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip?
1: No to bych jí radši řekl rovnou nějaký dobrý vtip. Třeba o tom chlapu, jak se převlík.
0: No tak ten už vůbec ne, prosím. Vtipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
1: Dobře, tak já to tak udělám.
0: No, buď tahodnej.
1: Ale co když bude chtít ukázat v občanku?
0: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují v občanku?
1: Na první ne?
0: No to bych řekl, že ne.
1: A na kolikátý?
0: No co já vím, možná na 6., na 7., tam už se ukazuje leco.
1: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
0: Cože? Příslušnice?
1: Tak bude chtít ukázat v občanku hned na první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, abych se nafouk do balonku a ze zelené.
0: No. Všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
1: A jak to mám poznat asi tak?
0: No měla například uniformu?
1: Neměla.
0: No tak to nebyla příslušnice.
1: No ale a proč teda, a proč teda měla tu pistoli?
0: Počkej, měla pistoli.
1: A tu pistoli.
0: Jakou pistoli?
1: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví, jak za ní běželi ty dva příslušníci. Oni asi měli nějaký cvičení.
0: To je neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
1: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych jí odevzdala, až se sejdeme.
0: To je její aktovka?
1: No.
0: A co je v té aktovce?
1: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
0: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
1: No to nezakážu. No,
0: tak vidíš.
1: No. Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý.
0: Tady je zlato, drahý kamení.
1: Zlato, drahý kamení. To má bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
2: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
1: Zítra ve 23.
2: A chtěl bys si ji vidět už dneska?
1: Já už se nemůžu dočkat, ona je tak hezká.
2: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
1: Jo,
0: no určitě,
1: to by šlo, no to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
0: co
1: chytrý.
0: To je
1: ty
0: tohle? To, tady je i pistole.
1: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
0: A co?
1: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
0: No to přeháš, to nemůžeš udělat.
1: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. To. Podrž
0: mi ten klíč,
1: já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to udělám. Prásk a je to. Ty máš smůlu.
0: Proč bych měl smůlu?
1: No jo. Šimek Miloslav pod kamenem 10 Praha.
3: Vlázni, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
1: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, veď?
1: Je a hezký.
2: Hezký, těšíš no, se na ní, veď?
1: Těším, strašně se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
1: jo,
2: dobře dopadne.
1: Slavnější než ten doktor z titulu.
2: No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
1: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.

fasádu. Obušek na opasku vláčím, stejně jak pastě snávnadou.

0: Noc s hvězdou.
1: Tuzemské nebe vidět je dost obtížná věc, poněvadž my nejsme velmoc a nemůžeme si dovolit orientaci do té míry svéráznou jako jiný.
2: Ovšem, vy myslíte svéráznou jaksi stran toho vyšívání svéráznost, nebo jak...
1: Nemíním ani tak folklorně, víte, jaksi svéráznou jako spíš svébytnou orientaci, tedy přímo čarou, nezávislou.
2: Ovšem, abychom šli dopředu, aniž bychom hleděli tu nebo tam, ano, to není možné, neboť naše síla je v průměru. Průměru je naše síla, to nemám ze sebe, to mám z novin, ze seriózních novin.
1: A bylo to snad míněno pochvalně dokonce.
2: Ovšem, ovšem. Patrně pisatel sám byl podprůměrný, takže...
1: No, takže on by byl i na tom průměru, jak si vydělal.
2: Samo sebou, my musíme hledět, co která zem nám skýtá, tuto, tu tam, tu te, nebo či čo, já nevím.
1: Kompromisní řešení.
2: My se podívejme na tu Evropu od severu, že ano, a vezměme tu, kterou zem například takové Norsko, to by nám skýtalo.
1: Norsko by nám snad poskytlo jako zářný příklad, ty fjordy.
2: Fjordy, ne. Protože kdybychom tady měli fjordy, tak by nás Německo mohlo podezřívat, že jsou to vlastně tajná přístaviště pro sovětské ponorky, že ano.
1: Řeklo by se, že ty ponorky se sem prokousaly pod zemí přímo z Dněpru v Trojeně.
2: Prostě parašutisti zapustí ponorky do Třeboně. Najednou loví rybník, něco se hází, cítí, pane, a...
1: Ona je to pětikilová ponorka.
2: A jo, pětikilová, co taková ponorka jikernáč, tam má někdy i tři pudy. Teď má v sobě, prosím vás, taková mláďátka výbušná.
1: Torpedka.
2: Vaňa přeci pak dělá polévku z ponorek. No, například takový potáž a la sumara, anebo smažený šroub a la resl. To prostě není možné.
1: No tak to Norsko se nehodí, jak je vidět. A co takhle, když to nejde od severu, tak bychom to snad mohli zkusit od západu, ne? Třeba takový Francouz.
2: Generózní přítel, ale nebylo by fér.
1: Honem po něm zavádět, lidvom populér.
2: Rostodivné sousedy totiž máme kolem sebe.
1: S rozvahou volneš tedy pro sebe nebe.
2: Takový Angličan.
1: Jo, to je pán.
2: A co ten si může dovolit?
1: Je mi ne. To mi ne. Německé nebelí.
2: A v tom by nikdo nechtěl žít.
1: Dreimalnein.
2: Moment. Snad Henlein.
1: Bratr Rus.
2: Je zpomlouvat.
1: Ale zase je tu otrava, že my chcem tlý nebe mít aspoň trošku doprava.